0: Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Kamenýto, no jistě. Kamenýto.cz, dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen nebo dlažby, zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu Kamenýto.cz vám zlepší náladu.
1: Klasik Praha. Vše o klasické hudbě.

0: Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Kamenýto, no jistě. Kamenýto.cz. Dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen nebo dlažby. Zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu Kamenýto.cz vám zlepší náladu.
1: Posloucháte Klasik Praha.

0: Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.
1: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
2: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
1: A tak to bude drahé.
2: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 000 korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
6: Klasik Praha. Největší hity za 500 let.

0: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
1: Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Kamenýto, no jistě. Kamenýto.cz, dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen nebo dlažby, zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu Kamenýto.cz vám zlepší náladu.
2: Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás pozval do autosalonu Honda Autojarov.
3: Právě teď jsme pro vás připravili mimořádné zvýhodnění na naše hybridní SUV modely Honda CR-V, ZR-V a HR-V až téměř 250 000 korun. Přijďte si je k nám otestovat a přesvědčit se, že jízda s hybridním vozem může být zábavná, sportovní i úsporná zároveň. Více na autojarov.cz.
2: Těšíme se na vás.
4: Tohle je Klasik Praha.

0: vstávejte s Klasik Praha. Od 7 do 9 je tu pro vás každý všední den Filip Sichra.
1: Dobré ráno v pondělí v první červnový den. Patří dětem, ale také jednomu z francouzských hudebníků, který přivezl do Prahy barokní hudbu galského kohouta. Jak se mu u nás vedlo? I o tom bude dnešní ranní vysílání Rádia Klasik Praha. Přeji vám pěkný poslech.

Slyšeli jsme finále z klavírního koncertu F moll, bylo to Viváče Karla Kovařovice. Hrál nám solo Marek Kozák a doprovázel symfonický orchestr Českého rozhlasu pod vedením Roberta Jindry. Je 10 minut po 7. hodině, máme 1. června a bylo to také 1. června, kdy se v roce 1653 narodil barokní skladatel a varhaník. Francouzský. Přesto zavítal i do Prahy. A významný je nejenom svými skladbami, ale také ještě dalším dílem, o kterém budeme hovořit. Jméno zní Georges Miffa. A my se s ním seznámíme a nebo si oživíme informace o něm v průběhu dnešního ranního vysílání. Teď už hudba jiného barokního skladatele Henryho Persla. Uslyšíme árii Venuše z opery Král Artuš a nebe britská čest. Zpívá nám Tim Mead a doprovází soubor Les Musiciens de Saint-Julien pod vedením Françoise Lazareviče.

Kontratenor Tim Mead nám za doprovodu souboru Les Musiciens de Saint-Julien pod vedením Françoise Lazareviče zaspíval árii Venuše z opery Král Artuš a nebe britská čest Henryho Persla a dopěl ve 7:45. Trochu připomněl tou tklivou náladou i včerejší odpoledne, večer a dnešní ráno a nejspíš i dopoledne. Tedy takové uplakané.

20 až 22 stupni Celsia a nyní je kolem 16. To není teplota jen tak na tričko, možná jen pro někoho. A tak se můžeme zahřát tancem z jazzové svity Dmitrije Šostakoviče. Uslyšíme finále.

Slyšeli jsme finále o 8. část jazzové svity číslo 2 Dmitrije Šostakoviče v podání Královského koncertního orchestru Amsterdam pod taktovkou Richarda Šaji. A za chvíli se rozezní hudba z filmu Letka. Bude to hlavní hudební téma z tohoto snímku z roku 1964. Autorem hudby je Ron Goodwin a my uslyšíme, jak jeho hudbu zahraje soubor City Light Symphony Orchestra pod vedením Kevina Griffice. Bude to ale až za chvíli, neboť předtím je tu ještě informace o dopravní situaci v Praze. Déšť sice osvěžil trochu ovzduší v hlavním městě, ale zároveň také zanechal mokrou vrstvu na vozovce. Tak buďte opatrní, už je hlášeno několik dopravních nehod. Jedna z Prosecké, další z ulice Jindřicha Plachty, také v ulici Mladých Běchovic a rovněž na silnici E55. Tam také buďte opatrní.

0: Klasik Praha.
1: Přímo v srdci města Jerevan na ulici Tumanian se nachází arménské národní akademické divadlo opery a baletu Alexandra Spendiariana, jeden z nejvýznamnějších kulturních symbolů celé země. Vypravíme se tam v dalším dílu pořadu s pondělní premiérou od 19 hodin.
0: Slavná auditoria.
2: S Jiřím Vejvodou po světových hudebních síních.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta v ceně 69,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Podnikejte efektivně a techniku nechte na nás. V programu Datart pro podnikání získáte výhodné ceny a plnou záruku 2 roky i na iPhony a MacBooky. Vaši objednávku doručíme s Rychlart Express po celé Praze už do hodiny. Datart, partner pro vaše úspěšné podnikání.
5: Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.
6: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
7: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
8: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
2: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

Slyšeli jsme píseň Mattinata Ruggiera Leoncavala. Zpíval nám Placido Domingo a doprovázel soubor The London Symphony Orchestra pod taktovkou Marcela Petersa. 7 hodin 26 minut a 1. červen. I když patří dětem, tak v našem vysílání dnes patří Georges Muffatovi, slavnému francouzskému baroknímu skladateli a varhaníku, slavnému v jeho době. Dnes si připomínáme především Jean-Baptiste Lullyho a další francouzské skladatele onoho období, ale Georges Muffat jistě mezi ně patří svým dílem, a to jak hudebním, tak i dalším, o kterém budu hovořit ale trochu později. Georges Muffat pochází ze Savojska a dokonce se předpokládá, že studoval u Jean-Baptista Lullyho, a to z jeho zmínky v životopise, že se s nadšením věnoval stylu, který v té době v Paříži vzkvétal pod vedením nejslavnějšího Jean-Baptista Lullyho. Tedy zcela jisté to není, ale to, jakým způsobem zdokonalil svoji hru na varhany a kompoziční styl, odpovídá tomu, že by snad mohl u Jean-Baptista Lullyho studovat. Později našel místo varhaníka ve dvou francouzských městech a vypravil se studovat i do Ingolštatu a poté se usadil ve Vídni. Odtud už nebylo daleko do Prahy. Dojel k nám? Přesvědčíte se za chvíli. Po mezihře z opery Coanga Friderika Delia.

Dozněla mezihra La Kalinda z opery Coanga Friderika Delia. Hrál nám soubor Academy of St. Martin in the Fields pod taktovkou Nevilla Marinera a dohrál 7:30. Dnes máme 1. června. Připomínáme si, že před 373 lety se narodil francouzský skladatel a varhaník Georges Miffa, který doputoval při svém zájmu o hudebním vzdělání a také uplatnění svých hudebních schopností až do Vídně. A odtud nebylo daleko do Prahy a v skutku Prahu navštívil. Bylo to v roce 1677 a snad právě zde složil také houslovou sonátu, se kterou se o pár měsíců později ucházel o místo v kroměřížské kapele olomouckého biskupa. Ale neměl štěstí. Větší štěstí měl Pavel Josef Vejvanovský. A tak se Georges Miffa vypravil dál, kam uplatnit to, co dokázal, a získat také dobré postavení. Našel je v Salzburgu. Tam pracoval pro salzburského arcibiskupa a po 10 letech se vypravil do Itálie a podal důležité svědectví o arkanželu Corellim. U něj také chvíli pobýval.

0: To zněl Žik, první část St. Paul's Suite Gustava Holsta, hrála Liverpoolská královská filharmonie. Dirigentem byl Andrew Menzies. 7 hodin 36 minut a poslední návrat k jednomu z významných francouzských barokních skladatelů, k Georges Miffatovi, který se narodil 1. června, bylo to ale v roce 1653. Chvíli pobyl i v Praze, ale pak se vydal až do Salzburgu, tam působil 10 let. Také navštívil Itálii a svého oblíbeného skladatele Arcangela Corelliho. Jak dlouho byl s ním v kontaktu, to však není zřejmé. Nicméně zanechal svědectví, že to byl právě Arcangelo Corelli, který patřil k významným zakladatelům formy Concerto Grosso. A dostáváme se k dalšímu důležitému dílu, které po sobě zanechal nejenom to hudební, ale také písemné. Jak svědectví o tehdejší době, o tom, jak se žilo, jak působila hudba, v jakých dimenzích se mohl uplatnit tehdejší skladatel a varhaník, ale také svými pozoruhodně výřečnými a informativními interpretačními pokyny, které byly vytištěny spolu s jeho sbírkami smyčcových skladeb. Bohužel my v naší nabídce nemáme Miffatovu skladbu, takže až najdete koncert, na kterém se bude hrát hudba Georges Miffata, určitě na něj běžte, abyste se přesvědčili, jak schopným skladatelem byl. My vám nabídneme skladbu jiného francouzského skladatele, Jeana Baptista Lullyho, který snad byl učitelem Georges Miffata. A teď uslyšíme v podání souboru Les Musiciens de Saint-Julien pod vedením Françoise Lazareviče a s jeho sólem na dudy jednu ze skladeb alba, na kterém jsou nahrány melodie francouzských barokních skladatelů Bertrana de Bassy a Jeana Baptista Lullyho.
1: Vstávejte s Klasik Praha. Od 7 do 9 je tu pro vás každý všední den Filip Sichra.

Dozněla francouzská hudba. Slyšeli jsme hudbu z období baroka, a to jednu z tanečních melodií francouzských barokních skladatelů Bertranda de Bassy a Jeana Baptista Lullyho, tak jak je nahrál soubor Les Musiciens de Saint-Julien pod vedením Françoise Lazareviče. A právě jeho zakladatel, tedy zakladatel tohoto souboru, nám hrál také solo na dudy François Lazarevič. 7 hodin 42 minut a my přejdeme od baroka ke klasicismu, a to k hudbě Karla Dieterse von Dietersdorf. Uslyšíme část z jeho symfonie číslo 6 D-dur ze symfonií na náměty Ovidiových proměn. Tato symfonie nese název Zkamenění Finea a jeho přátel a my se zaposloucháme do čtvrté části v podání Pražského komorního orchestru. Dirigentem je Bohumil Gregor.

0: kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
1: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
2: Řešení je úvěr od Acema.
1: Ale já potřebuju půjčit hodně.
2: Řešení je Acema.
1: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
2: Řešení je Acema.
1: A co když potřebuju 20 milionů?
2: Řešení je Acema.
1: A 30?
2: Acema.
1: A 40?
2: Acema.
1: A 50?
2: Acema. Jde to i bez banky.
1: Hele, nezaseko ses?
2: Ne.
3: Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, Mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna, dostane tě do hry.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
5: Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás pozval do autosalonu Honda Autojarov.
6: Právě teď jsme pro vás připravili mimořádné zvýhodnění na naše hybridní SUV modely Honda CR-V, ZR-V a HR-V až téměř 250 000 korun. Přijďte si je k nám otestovat a přesvědčit se, že jízda s hybridním vozem může být zábavná, sportovní i úsporná zároveň. Více na autojarov.cz.
5: Těšíme se na vás.
7: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok. Ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafon.cz. Vodafone.
8: Posloucháte Klasik Praha.

Soubor Royal Liverpool Philharmonic Orchestra pod vedením Charlesa Grouse dohrál jarní píseň Žána Sibelia. Trochu to v ní bouřilo, jako včera večer u nás díky bouřkám. Jak to dopadlo na jihu Čech, to se dozvíte ve zprávách v 8. Ale ještě před nimi je tu hudba Joaquina Rodriga. Třetí část Fantazie para un gentilhombre pro kytaru a malý orchestr. Solo má Pepe Romero a doprovází orchestr Academy of St. Martin in the Fields pod taktovkou Nevila Merindra.

0: Pepe Romero a soubor Academy of St. Martin in the Fields, vedený Nevillem Marinerem, dohráli rituální ohňový tanec. Byla to třetí část díla Joaquina Rodriga s názvem Fantasia para un gentilhombre pro kytaru a malý orchestr. Za malou chvíli je 8 hodin, to poznáte i podle znělky zpráv, a pak už se budeme opět věnovat hudbě, tentokrát africké, neboť se zaposloucháme do afrického tance z africké svity Samuela Coleridge Taylora.
1: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech.
2: Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
2: Zprávy.
0: Po nedělních silných bouřkách zůstává na jihu Čech bez elektrické energie 300 odběratelů. V neděli se ocitlo bez proudu až 10 000 domácností. Dodávky se dařilo obnovovat. Přes noc se situace uklidňovala a nejsou hlášeny nové poruchy. Spojené státy včera oznámily, že jejich síly o víkendu v reakci na podlení agresivní kroky Teheránu provedly údery proti iránským radarovým stanicím a řídícím centrum bezpilotních letounů v iránském Goruku a na ostravě Kešm. Iránské revoluční gardy naopak uvedly, že její letecké síly zaútočily na neupřesněnou leteckou základnu. Vzájemné útoky se odehrávají poté, co obě strany v dubnu podepsaly příměří. Na Zlým film festivalu měl v sobotu premiéru animovaný film Tajemství křišťálové planety. Jeho režisérem je Arsen Anton Ostojič. Česko-chorvatsko-slovenský 3D animovaný snímek se na festivalu účastní mezinárodní soutěže celovečerních filmů pro děti. Režisér divákům prozradil, že první scénář byl napsaný už před 30 lety. Film si vyráběl 4,5 roku a pracovali na něm animátoři ze všech tří zemí. Dnes bude v České republice zataženo až oblačno, na většině území občas déšť nebo přehánky, ojediněle i bouřky. Odpoledne a večer budou srážky od severozápadu ustávat a oblačnosti bude ubývat. Nejvyšší teploty se dnes budou na našem území pohybovat mezi 18 až 22 stupni Celsia a v 1000 metrech na horách bude kolem 13. To už je ze zpráv všem, teď už na vás čeká africký tanec z africké svity.
1: Jsme Klasik Praha.

Soubor Čineke nám zahrál hudbu Samuela Coleridge Taylora. Slyšeli jsme čtvrtou část africké svity a to byl africký tanec. 8 minut po 8 hodině máme pro vás informace o dopravní situaci u nás, ne v Africe. Přímo v Praze. Libušská ulice je bohužel těžko průjezdná kvůli dopravní nehodě. Tam počítejte se zdržením. Další zdržení na vás čeká u Štěrboholské spojky na nájezdu na ní ve směru k Černému mostu u Europarku. Buďte opatrní také na Pražském okruhu na D0 na 8. kilometru ve směru k D1 a další nehoda je hlášena z Vysočanské ulice. Teď už ale nehody nechme stranou a zaposlouchejme se do pěkné hudby Johanna Sebastiana Bacha. Uslyšíme slavné air ze svity číslo 3 D dur. Hraje soubor The English Concert pod vedením Trevora Pinnocka.

0: Air ze světy číslo 3D dur Johanna Sebastiana Bacha nám zahrál soubor The English Concert pod taktovkou Trevora Pinnocka a dohrál minutu před čtvrt na 9. My si teď poslechneme názor Luciana Pavarottiho na ženy. Pochopitelně jen přeneseně, neboť je to ukázka z opery Rigoletto a nejsou to slova přímo Luciana Pavarottiho. Ten ženy obdivoval. My ale v jeho podání uslyšíme krásnou arii La Donna è mobile, tedy Žena je nestálá. Giuseppe Verdi složil hudbu a nám ji zahraje The London Symphony Orchestra pod vedením Richarda Boninga.
1: Vstávejte s Klasik Praha. Od 7 do 9 je tu pro vás každý všední den Filip Sichra.

Užili jsme si krásného zvuku hlasu Luciana Pavarottiho. Slyšeli jsme v jeho podání jednu z árií opery Rigoletto Giuseppe Verdiho La Donna Mobile. Luciano Pavarotti pěl za doprovodu souboru The London Symphony Orchestra pod vedením Richarda Boninga. 8 hodin 17 minut a my pokračujeme dál v našem ranním vysílání, tentokrát hudbou filmovou. Zaposloucháme se do tvorby Johna Williamse, která se uplatnila i ve filmu z roku 1993. Ten film nese název Jurský park a my uslyšíme trochu odlišné provedení takové hudby. A to v podání Sary Endon a Simone Pedroni. Sara Endon hraje na flétnu, Simone Pedroni doprovází na klavír.

0: Klasik Praha.
1: V dalším pořadu bude hostem jubilant, který v červnu oslaví kulaté narozeniny. Akordeonistovi Ladislavu Horákovi popřejeme k jeho 60. a zeptám se ho i na to, jak se nástroj vzniklý v Evropě dostal až do Argentíny, k Astorovi Piazzollovi. Ladislav Horák připomene skladby, které mu píšou soudobí hudební skladatelé, a pozveme na blížící se již 14. ročník třeboňských hudebních slavností. Poslouchejte v premiéře ve čtvrtek v 19 hodin. Těší se Ivan Dlask.
0: Z archivu osobností.
2: Co poslouchají slavní.

0: Někdy přijde chvíle, kdy si řeknete, chci větší svobodu. Chci vlastní tempo. Možná je čas začít něco nového. Staňte se realitním makléřem u Century 21. Nebo si rovnou založte vlastní kancelář a podnikejte s podporou silné značky. Buďte součástí nejrychleji rostoucí realitní sítě na trhu. Century 21. Úspěch v realitách má své jméno. Více informací na www.century21.cz.
1: Švandovo divadlo uvádí
2: severskou komedii s prvky westernu i thrilleru
1: Ukrutně šťastní
2: dle románu Erlinga Jebsena.
1: My si tu lecos umíme vyřešit sami, to je první pravidlo.
2: A jaké je druhé pravidlo?
1: Žádný jiný není.
2: Ukrutně šťastní ve Švandově divadle.
3: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
4: Aha.
3: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
4: A co SSB?
3: SSB? Co je SSB?
4: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
3: A to je nějaká nová investice?
4: To je stavební spoření od Buřinky.
3: Aha, a kde se to dá stáhnout?
4: No normálně v Georgii.
5: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
6: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvýho výběhu.
7: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální, nikam se nespěchá, jen se kouká, ale i nás želvy tu můžete krmit.
6: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
0: Je Klasik Praha.

Dozněla předehra k opeře Figarova svatba Wolfganga Amadea Mozarta. Hrála nám Staatskapelle Dresden pod vedením Colina Davise a dohrála 2 minuty před 8:30. Nyní se zaposloucháme, i když je dopoledne, do písně Noci Edvarda Elgara. Uslyšíme, jak ji zahrají Daniel Roup a Jacques Amon.

Tu zněla píseň Noci Edvarda Elgara. Zněla díky frankfurtskému rozhlasovému symfonickému orchestru. Ten vedl Alain Altinoglu. 8:58 se vydáme za tvorbou Césara Franka a uslyšíme, jak nám frankfurtský rozhlasový symfonický orchestr zahraje tentokrát symfonii D-moll. A my se zaposloucháme do třetí části.

0: Dozněla hudba Cezara Franka. Slyšeli jsme třetí větu symfonie D-moll. Hrál je frankfurtský rozhlasový symfonický orchestr a tuto jedinou Frankovu symfonii jsme měli možnost si poslechnout, alespoň její část, pod vedením Alena Altinoglu. 8 hodin 42 minut a před námi je krátká ukázka z díla Johannesa Brahmse. Fatma Said za doprovodu Anne-Elaine Lennertz nám zaspívá Da unten Tále. Bude to 6. z 49 německých lidových písní.
1: Vstávejte s Klasik Praha. Od 7 do 9 je tu pro vás každý všední den Filip Sichra.

Slyšeli jsme jednu z německých lidových písní, jak ji upravil Johannes Brahms. Byla to píseň v úpravě pro zpěv a harfu Da unten im Tale. Zpívala náma Fatma Said a doprovázela Alenein Lennertz. 9:15, to je čas pro další skladbu v naší ranní nabídce a tou bude od Josefa Haydna třetí věta jeho symfonie číslo 89 F-dur. Hraje soubor La Petite Bande pod taktovkou Sigiswalda Kuykena.

0: Hudba v miléniu, slavná auditoria, z archivu osobností i hudba podle kalendáře jsou k poslechu také jako podcast.
1: Pravidelné pořady Rádia Klasik Praha bez hudebních ukázek najdete na službách Spotify a podcasty.cz.
2: Galerie a aukční dům Arthouse Hejtmánek vás srdečně zve na tradiční zahradní aukci, která se bude konat v naší galerii 4. června od 17 hodin. Před aukční výstavu si můžete prohlédnout od 21. května do 3. června. Vše na adrese GTH 2 Praha 6. Otevřeno denně od 11 do 18 hodin. Virtuální prohlídka na arthousehejtmánek.cz.
3: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
4: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
5: Nenechte si ujít výprodej Visku plný skvělých nabídek. Sleva až 65% na výrobky pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Visk Scandinavian Sleeping and Living.
6: Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Kamenýto, no jistě. Kamenýto.cz, dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen nebo dlažby, zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu Kamenýto.cz vám zlepší náladu.
7: Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proktoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proktoklinik 800 103 300. 800 103 300.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta v ceně 69,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Tady se vám blíží splátečka a další, a další, a další, a další, a další.
10: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kb.cz. Komerční banka.
11: Posloucháte Klasik Praha.

Dozněla hudba známého Friderika Chopina a známý minutový valčík. Přímo ten nám hrál Jan Riedelbauch na flétnu a Miroslav Klaus se doprovázel na kytaru. Je 8 hodin 53 minut a my se blížíme k závěru dnešního ranního vysílání, tentokrát s hudbou George Gershwina. A uslyšíme duet Porgio a Bess z opery Porgy a Bess v podání Cynthia Hayman a Willarda Whitea.

0: Dozněla ukázka z opery Porgy a Bess George Gershwina. Duet hlavních postav nám zpívali Cynthia Hayman a Willard White a doprovázela je Londýnská filharmonie pod taktovkou Simona Rattla. Je přesně 9 hodin, začíná tedy už za pár vteřin dnešní dopolední vysílání Ondřeje Fischera, a to skladbou Františka Antonína Ignáce Tůmy. Uslyšíte Te Deum z roku 1745. Od Filipa Sichry je to vše. Snad ještě vám přeje také pěkné pondělí.
1: Tohle je Klasik Praha.

Hezké pondělní dopoledne, milí posluchači a posluchačky hudebního rádia Klasik Praha. Je 10 minut po 9. hodině. Dnes slaví svátek Laura a také je Den dětí. Máme 1. června. No a od mikrofonu z našeho studia na Smíchově vás zdraví Ondřej Fischer. Právě teď začíná dopolední program, který zahájila hudba Františka Antonína Ignáce Tůmy, pozdně barokního skladatele, významného autora chrámové hudby, od kterého jsme poslouchali jeho Te Deum z roku 1745 v podání souboru Czech Ensemble Barok, což je tedy moravský ensemble, který se věnoval hudbě Františka Tůmy na několika svých albech z minulých let. Tato nahrávka například vyšla v roce 2022 a byla natočena v kostele svatého Michaela ve Znojmě. Czech Ensemble Barok hrál tedy pod vedením Romana Válka, přidružený sbor vede Tereza Válková a sóla zpívali Romana Kružíková, Pavla Radostová, Monika Jegrová, Jakub Kubín a Jiří Miroslav Procházka. Ke staré hudbě se určitě ještě vrátíme v našem programu. Kromě toho se můžete těšit třeba na tvorbu Camille Saint-Saense, Wolfganga Amadea Mozarta, Sergeje Rachmaninova, Charlesa Perryho a také si zasoutěžíme ještě před 10. hodinou o vstupenky na jeden z koncertů Mezinárodního hudebního festivalu Kutná Hora, což je tedy festival, jehož uměleckým vedoucím je violončelista Jiří Bárta. Už 19. ročník tohoto festivalu se odehraje v červnu od 5. do 14. 6. takže začíná už opravdu za pár dní. No a my vám nabídneme vstupenky do Kutné Hory na koncert 9.6. v chrámu svaté Barbory, kde zahraje pianista Georgi Gigašvili. Tak pokud vás to zajímá, určitě s námi soutěžte ještě před 10. hodinou na obvyklém čísle 739-987-987. Teď hudba Antonína Dvořáka. Česká filharmonie hraje třetí větu z 8. symfonie.

Slyšeli jsme hudbu Antonína Dvořáka, třetí větu z jeho 8. symfonie G-dur, někdy přezdívané též anglická. A pod taktovkou svého někdejšího dlouholetého šéfdirigenta Václava Neumanna nám hrála Česká filharmonie. Tento orchestr můžete samozřejmě slyšet mimo jiné, kromě pravidelných koncertů v Rudolfinu, i letos třeba také na open air koncertě na Hradčanském náměstí, který proběhne 24. června a kde tentokrát vystoupí jako solista klavírista Marek Kozák. Ten dostal loni cenu Jiřího Bělohlávka, takže v souvislosti s tímto vystoupením se tam představí a bude hrát klavírní koncert George Gershwina, respektive jeho první větu. Nicméně celkově bude program velmi americký, protože zazní také hudba Ericha Wolfganga Korngolda, Alfreda Newmana nebo Leonarda Bernsteina. To vše bude řídit dirigent Alan Altinoglu a moderovat to bude Marek Eben. Tak to bude tradiční open air koncert České filharmonie na Hradčanském náměstí 24. června ve středu od 8:45 večer. No a nás dále čeká teď filmová hudba Johna Williamse, téma ze série Star Wars Hvězdné války, které nám zahraje pianista Alexander Taro. No a už za pár minut, jak jsem sliboval, si také zasoutěžíme o vstupenky na jeden z koncertů letošního 19. ročníku Mezinárodního hudebního festivalu v Kutné Hoře. Bude to konkrétně koncert 9. 6. v chrámu svaté Barbory, kde zahraje klavírista Georgi Gigašvili.

0: Klasik Praha.
1: V příštím pořadu Hudba v miléniu přivítám přední českou sopranistku Kateřinu Kněžíkovou. Povídat si budeme o Janáčkovi, písňovém repertoáru, jejich aktuálních rolích a projektech a také o situaci v současném operním světě. K poslechu premiéry v úterý 2. června od 19 hodin vás zve Ondřej Fischer.
0: Hudba v miléniu.
2: O klasice v 21. století.
3: Švandovo divadlo uvádí
4: severskou komedii s prvky westernu i thrilleru
3: Ukrutně šťastní
4: dle románu Erlinga Jebsena.
3: My si tuhle co umíme vyřešit sami, to je první pravidlo.
4: A jaké je druhé pravidlo?
3: Žádný jiný není.
4: Ukrutně šťastní ve Švandově divadle.
5: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
6: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
7: Řešení je úvěr od Acema.
6: Ale já potřebuju půjčit hodně.
7: Řešení je Acema.
6: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
7: Řešení je Acema.
6: A co když potřebuju 20 milionů?
7: Řešení je Acema.
6: A 30?
7: Acema.
6: A 40?
7: Acema.
6: A 50?
7: Acema. Jde to i bez banky.
6: Hele, nezaseko ses?
7: Ne.
8: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
9: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
8: A tak to bude drahé.
9: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
2: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

Jsou 4 minuty před 9:30 a na rádiu Klasik Praha jsme právě teď vyslechli nizozemské baroko. Byl to skladatel jménem Willem de Fesch, jehož triovou sonátu, respektive třetí část triové sonáty číslo 4 z opusu 7 nám zahráli hudebníci specializující se právě na starou hudbu. Na flétnu hrál Wilbert Hatzelset, na housle Monika Haggett a spolu s nimi na čembalo Ton Kopman. Teď budeme pokračovat britskou anglikánskou duchovní hudbou, bude to hymnus Jeruzalem na slova Williama Blakea od skladatele Charlesa Huberta Perryho, ale já jsem sliboval také soutěž a soutěž je právě tady. Dnes do soutěže výhru věnoval Mezinárodní hudební festival Kutná Hora, což je tedy festival, který se odehrává v tomto krásném městě nedaleko od Prahy. Je to už 19. ročník a proběhne od 5. do 14. června, tedy začíná už opravdu za pár dní. Jak známo, uměleckým ředitelem festivalu je violončelista Jiří Bárta. No a my budeme soutěžit tentokrát o vstupenky na koncert přímo v chrámu svaté Barbory v tomto ikonickém kostele v Kutné Hoře v úterý 9. června, tedy příští týden v úterý od 20 hodin. No a s klavírním recitálem se tam představí mladý pianista, který se jmenuje Georgi Gigašvili. Zahraje hudbu Kláry Schumannové i Roberta Schumanna, také Dmitrije Šostakoviče nebo Felixe Mendelsona i Mendelsonovy sestry Fanny Mendelsonové. Tak to vše uslyšíte v Kutné Hoře v úterý 9. června, pokud zavítáte do chrámu svaté Barbory v ten den v rámci hudebního festivalu Kutná Hora. No a dvě vstupenky na tento klavírní recitál můžete teď vyhrát za obvyklých soutěžních podmínek. To znamená, pokud jste u nás v soutěži nic nevyhráli v uplynulých 14 dnech a pokud mi jako první zavoláte na telefonní číslo 739 987 987, správnou odpověď na soutěžní otázku. Zahraje tedy, jak jsem už zmiňoval, mladý klavírista Georgi Gigašvili v úterý 9. června v Kutné Hoře v chrámu svaté Barbory. No a já se ptám, není to podle jména těžké odhadnout, z jaké země klavírista Georgi Gigašvili pochází.

Na Rádiu Klasik Praha jsme teď vyslechli anglikánský hymnus Jerusalem na slova básníka Williama Blakea z pera skladatele Charlesa Perryho. Skladba, o níž se dokonce jeden čas uvažovalo jako o možné anglické hymně. No a tuto skladbu Jerusalem jsme vyslechli v podání univerzitního sboru Trinity College v Cambridge. Na varhany doprovázel zpěváky Philip Rushford. Dále budeme pokračovat klavírní tvorbou Camille Saint-Saense a vy s námi můžete stále ještě soutěžit na čísle 739 987 987 o dvě vstupenky na Mezinárodní hudební festival v Kutné Hoře, jehož 19. ročník začne už za pár dnů 5. června a vy budete moci vyhrát vstupenky na koncert v úterý 9. června příští týden v úterý přímo v chrámu svaté Barbory od 20 hodin, kde bude mít klavírní recitál mladý pianista jménem Georgi Gigašvili. Zahraje třeba hudbu manželů Schumannových nebo sourozenců Mendelssohnových, také Šostakoviče. No a já se ptám, ze které země pochází klavírista Georgi Gigašvili, který zahraje příští týden v Kutné Hoře. Volat můžete na číslo 739 987 987.

Posloucháte Radio Klasik Praha. Klavírista Bertrand Chamaillou nám teď hrál francouzský repertoár Mazurku číslo 3 z pera Camille Saint-Saëns. A pokud máte rádi klavír a klavírní umění, máte ještě poslední možnost s námi dnes soutěžit o vstupenky na jeden z koncertů Mezinárodního hudebního festivalu v Kutné Hoře, jehož 19. ročník začíná už za pár dní. No a příští týden v úterý 9.6. v Kutné Hoře v chrámu svaté Barbory bude mít klavírní recitál mladý klavírista Georgi Gigašvili a já se ptám, ze které země pochází tento talentovaný umělec. Volat můžete na číslo 739 987 987 a vyhrát dvě vstupenky na koncert v úterý 9.6. v chrámu svaté Barbory v rámci Mezinárodního hudebního festivalu Kutná Hora.

0: Poslouchali jsme hudbu Wolfganga Amadea Mozarta. Pražský komorní orchestr nám zahrál předehru z Mozartova Singspielu Únos ze Serailu. No a soutěžili jsme také v našem vysílání o vstupenky na jeden z koncertů Mezinárodního hudebního festivalu v Kutné Hoře, konkrétně koncert 9.6. v chrámu svaté Barbory, kde vystoupí mladý pianista Georgi Gigašvili. Bohužel jsem nedostal správnou odpověď na soutěžní otázku, která zněla, ze které země pochází tento umělec. Měla to být tedy Gruzie. Nicméně více informací nejen o tomto koncertě, ale i o programu letošního 19. ročníku Mezinárodního hudebního festivalu Kutná Hora najdete na webových stránkách mfkh.cz.
1: Galerie a aukční dům Arthouse Hejtmánek vás srdečně zve na tradiční zahradní aukci, která se bude konat v naší galerii 4. června od 17 hodin. Před aukční výstavu si můžete prohlédnout od 21. května do 3. června. Vše na adrese GTH 2 Praha 6. Otevřeno denně od 11 do 18 hodin. Virtuální prohlídka na arthousehejtmánek.cz.
2: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
3: Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně! Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.
4: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech. Klasik Praha.

0: Posloucháte Radio Klasik Praha, jsou 2 minuty před desátou a klavírní virtuos Daniil Trifonov nám teď hrál první větu z prvního klavírního koncertu Fismol Sergeje Rachmaninova, a to za doprovodu Filadelfského orchestru, který řídil dirigent Janik Nezecegan. Naše dopolední vysílání bude pokračovat nahrávkou skvělého vokálního souboru The Sixteen, kteří nám zaspívají hudbu italského barokního skladatele Antonia Lottiho. Kromě toho pak bude následovat i pravidelná rubrika Novinka týdne, v níž si tentokrát představíme nové komorní album souboru Trio Bohemo. Také uslyšíme v příští hodině našeho vysílání třeba Kaprálovou, Korsakova, Holsta, Händla a spoustu další krásné hudby tady na frekvenci 98,7. A teď už hudba barokního skladatele Antonia Lottiho, sborová skladba Crucifixus v podání vokálního souboru The Sixteen.
1: Ladíte Klasik Praha.

0: Na Rádiu Klasik Praha jsme poslouchali hudbu italského barokního skladatele Antonia Lottiho. Skladba s názvem Crucifixus v podání vokálního souboru The Sixteen. No a teď nás čeká pravidelná rubrika Novinka týdne. Tentokrát si představíme nové skvělé album s kompletními klavírními trii Antonína Reichy.
1: Novinka týdne.
2: Nejnovější nahrávky z klasiky na Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
0: Trio Bohémo, hrající ve složení Matouš Pěruška, Kristina Vocetková a Jan Vojtek, patří k nejvýraznějším českým komorním souborům mladší generace. Vzniklo v roce 2019, záhy uspělo na řadě mezinárodních soutěží a dnes má již za sebou vystoupení na prestižních pódiích, včetně vídeňského Musikvereinu nebo londýnské Wigmore Hall. Jejich debutové album se skladbami Smetany a Schuberta vyšlo v roce 2024 a získalo velmi pozitivní ohlas i v zahraničních médiích. Opět pro Suprafon teď natočili nové album, které vyšlo koncem dubna a které obsahuje kompletní klavírní tria, tedy všech šest trií z opusu 101 od Antonína Reichy, klasicistního skladatele evropského formátu, který se narodil v Praze, působil však v Bonnu, ve Vídni a nakonec v Paříži, kde je jeho odkaz stále živý a kde byl významným pedagogem pařížské konzervatoře. Po loni vydané premiérové nahrávce Reichova klavírního koncertu v podání Jana Bartoše se teď jedná o další album Suprafonu, které opět vynáší Reichovu originální tvorbu na světlo. A my jsme jako hudební ukázku vybrali finále z Reichova klavírního tria číslo 2 D-moll. Hraje trio Bohémo.

Na Rádiu Klasik Praha jsme poslouchali v rámci rubriky Novinka týdne ukázku z nového alba s kompletními klavírními trii od Antonína Reichy, které natočil komorní soubor Trio Bohemo. Toto konkrétně bylo finále z Reichova tria číslo 2 D-moll. No a více o této nové nahrávce se můžete dočíst, pokud vás ukázka zaujala, i na našich webových stránkách. Opět se vracíme k barokní hudbě. Teď to bude Francesco Cavalli, operní skladatel, který byl tedy benátským autorem, proslul především svými operami, kterých napsal mnoho desítek. A my teď uslyšíme árii z jeho opery 30., která je na námět ze starořímské historie. Jmenuje se Pompeo Magno, Pompeus Veliký. A zpívat nám bude kontratenorista Jakub Josef Orlínský.

Zpíval nám kontratenorista Jakub Josef Odlinský, polský pěvec, který se kromě barokní hudby věnuje také tanci zvanému breakdance. Nedávno mu mimochodem vyšlo nové album, kde ho doprovází klavírista a kde zpívá tedy barokní arie v těchto nezvyklých zvukově aspoň klavírních verzích. No a toto byla ukázka z jeho alba vydaného před 3 lety, které natočil spolu s ansámblem Il Pomodoro a zpíval nám konkrétně arii z Cavalliho opery s názvem Pompeo Magno, Pompeus Veliký. Teď nás čeká známá melodie, která pochází z filmového muzikálu Zpívání v dešti, Singing in the Rain. Zahraje nám ji violončelista Gautier Capuçon a doprovodí ho Bretaňský národní orchestr.

0: Klasik Praha.
1: V těchto dnech jsme si připomněli výročí válečné operace Anthropoid. A tak se v příštím dílu pořadu Hudba stříbrného plátna zaměříme právě na filmy s válečnou tematikou. Zazní například ukázky ze skvělého filmu Valkýra. Nalaďte si rádio Klasik Praha.
0: Hudba stříbrného plátna.
2: Nejlepší filmové melodie.
3: Sponzorem pořadu je galerie a aukční dům Arthouse Hejtmánek. Výstavy, aukce, nákup a prodej výtvarného umění, starožitností a designu. www.arthousehejtmánek.cz.
4: Švandovo divadlo uvádí
5: severskou komedii s prvky westernu i thrilleru
4: Ukrutně šťastní
5: dle románu Erlinga Jebsena.
4: My si tuhle co umíme vyřešit sami, to je první pravidlo.
5: A jaké je druhé pravidlo?
4: Žádný jiný není.
5: Ukrutně šťastní ve Švandově divadle.
6: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Biznis a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
7: Máme pod palcem celou Prahu. Nestrácejte čas v dopravě. Richard Express vám do hodiny doveze elektro do Holešovic, na Letnou i Vinohrady z prodejny rovnou k vašim dveřím. Nakupte jednoduše online a doručení nechte na nás. Datart, váš rychlý elektrospecialista.
8: Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Kamenýto, no jistě. Kamenýto.cz, dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen nebo dlažby, zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu Kamenýto.cz vám zlepší náladu.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
12: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta v ceně 69,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr Krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Jsme Klasik Praha.

Poslouchali jsme energickou hudbu Vítězslavy Kaprálové. Symfonický orchestr Českého rozhlasu pod taktovkou Marka Ivanoviče nám hrál první větu z Kaprálové skladby Svita Rustika, což je dílo, které vzniklo v roce 1938 a je inspirováno folklorem i stravinským. Teď nás čeká skladba Nikolaje Rimského-Korsakova, inspirovaná pro změnu pohádkami Tisíce a jedné noci. Je to tedy velice populární symfonická svita Šeherezáda. Jejíž druhou část uslyšíme v podání Chicagských symfoniků pod taktovkou Daniela Barnboima. No a pak ještě třeba hudba Antonia Vivaldiho, Gustava Holsta nebo Georga Friedricha Händla bude na pořadu našeho dopoledního vysílání v nejbližších minutách.

8 minut po půl jedenácté zazněla teď Korsakovova Šeherezáda, respektive druhá část této populární symfonické svity, inspirované pohádkami Tisíce a jedné noci. Hráli nám chicagští symfonikové pod taktovkou Daniela Barenboima. Léto už je určitě za dveřmi, alespoň počasí tomu nasvědčuje, a my si teď poslechneme hudbu, která byla aktuální zejména včera, kdy se Prahou prohnala silná bouře, takže si teď poslechneme bouřlivou třetí část Vivaldiho houslového koncertu Léto z cyklu čtveroročních období, a to z nahrávky, kde solový part hraje světoznámá virtuózka Anne-Sophie Mutter.

Slyšeli jsme hudbu Gustava Holsta, zazněla první část takzvaného fugového koncertu tohoto anglického autora neoklasicistního díla z 20. let minulého století, inspirovaného tedy barokním kontrapunktem. No a hrála nám Liverpoolská královská filharmonie pod vedením dirigenta a houslisty Andrewa Menzieho. Loni natočili zajímavé album, kde najdeme právě i některé z méně známých Holstových skladeb, přestože si jej většina posluchačů spojuje hlavně se svitou planety. No a dále nás teď čeká hudba jazzového klavíristy, který je ovšem skvělým interpretem i barokní hudby, jmenuje se Keith Jarrett, a toto bude druhá část z jeho nahrávky Handlovy hudby z nahrávky svity číslo 7 B dur.

0: Věděli jste, že Rádio Klasik Praha můžete poslouchat i prostřednictvím mobilní aplikace?
1: Je ke stažení zdarma. Více informací na klasikpraha.cz/aplikace.
2: Galerie a aukční dům Arthaus Hejtmánek vás srdečně zve na tradiční zahradní aukci, která se bude konat v naší galerii 4. června od 17 hodin. Před aukční výstavu si můžete prohlédnout od 21. května do 3. června. Vše na adrese GTH 2 Praha 6. Otevřeno denně od 11 do 18 hodin. Virtuální prohlídka na arthaushejtmánek.cz.
3: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
4: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
5: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
6: Řešení je úvěr od Acema.
5: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
6: Acema. Jde to i bez banky.
7: Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
11: Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás pozval do autosalonu Honda Autojarov.
12: Právě teď jsme pro vás připravili mimořádné zvýhodnění na naše hybridní SUV modely Honda CR-V, ZR-V a HR-V až téměř 250 000 korun. Přijďte si je k nám otestovat a přesvědčit se, že jízda s hybridním vozem může být zábavná, sportovní i úsporná zároveň. Více na autojarov.cz.
11: Těšíme se na vás.
13: Jsme Klasik Praha.

Slyšeli jsme píseň O Sole Mio, známou neapolskou melodii, kterou složil Eduardo de Capua a kterou znáte z repertoáru mnoha slavných tenoristů. Nám ji teď zaspíval Juan Diego Flores, peruánský pěvec, nedávno vystoupivší i tady v Praze. No a před 11. hodinou teď hudba Petra Iliče Čajkovského. Uslyšíme část čtvrtou skerco z jeho jinak ovšem pětivěté polské symfonie, neboli symfonie číslo 3 D-dur. Opět nám bude hrát Chicagský symfonický orchestr, tentokrát pod taktovkou dirigenta Claudia Abada.

0: Krátce před 11. ve vysílání Rádia Klasik Praha zaznělo skerco z třetí symfonie D-dur Petra Iljiče Čajkovského, které se někdy přezdívá Polska. Slyšeli jsme Chicagský symfonický orchestr, jedno z nejlepších těles na světě, pod taktovkou dirigenta Claudia Abáda. Za malý okamžik zazní známá árie Královny noci z Mozartovy opery Kouzelná flétna, árie obsahující i několik vysokých F, která je tradičně náročným kusem pro koloraturní sopranistky, a my ji uslyšíme v interpretaci slovenské sopranistky Edity Gruberové, která se touto rolí proslavila i na zahraničních jevištích. Dále pak hudba Richarda Strause, Samuela Barbra, také Beethoven, Schubert a mnoho dalšího zazní ještě před 12. hodinou tady na Klasik Praha.
1: Posloucháte Klasik Praha.

Dvě minuty po 11. na Klasik Praha dozněla slavná arie Královny noci z Mozartovy opery Kouzelná flétna, a to v podání sopranistky Edity Gruberové, která uspěla s touto rolí na mnohých zahraničních jevištích. Tady například ji doprovázel orchestr Curišské opery pod vedením dirigenta Nikolause Arnoncourta. Pokud máte rádi Mozartovu Kouzelnou flétnu, tak to je opera, která se samozřejmě hrává tady v Praze, třeba i ve Stavu. V Stavovském divadle. V nejbližším termínu si tam na ní můžete zajít v úterý 16. června, pokud máte lístek, protože představení už je vyprodáno, a pak třeba také v srpnu nebo v září, tedy už v příští sezóně. Dále nás čeká hudba Richarda Strause. Tento německý skladatel napsal svou poslední operu s názvem Capriccio v roce 1942 a její předehru pojal netradičním způsobem jako smyčcový sextet. My tedy uslyšíme právě tuto zajímavou předehru k opeře Capriccio. Hrát nám budou na housle Edwin Palling a Andrew Martin, na violi John Harrington a Ian Butt a na violončela Timothy Walden a Jeremy Fletcher.

Na Rádiu Klasik Praha zazněla předehra k opeře Capriccio, která je poslední operou Richarda Strause, pochází z roku 1942. Skladatel už tak trochu v tomto díle rekapituluje svůj život, no a toto byla tedy předehra pojatá netradičně ve formě smyčcového sextetu. Po této hudbě opět něco svižnějšího následuje v našem dopoledním programu, bude to až ďábelsky rychlá třetí část z houslového koncertu Samuela Barbera, amerického skladatele, který napsal tento koncert v roce 1939, takže tato skladba je dokonce o 3 roky starší než ta předcházející. Bude nám hrát solista Joshua Bell, známý houslový virtuos, který hraje na Stradivárky, který je také hudebním ředitelem Akademie svatého Martina v Polích, ale na této nahrávce ho doprovodí jiný orchestr, a sice Baltimorští symfonikové.

s hudbou Karla Svobody, ale pro britské filmové zpracování pohádky o Popelce složil skotský skladatel Patrick Doyle. Je to hudba z filmu z roku 2015. No a pak budeme pokračovat v našem dopoledním programu Beethovenem. Zazní také Schubert, Dvořák, Liszt a nebo se můžete těšit na pravidelného hosta Martiny Klausové v rubrice Novinky z FOK Martina Rudovského, který pozve na komorní koncerty v příští sezóně. Tak to vše nás čeká už v nejbližších minutách tady na Klasik Praha.

0: Klasik Praha.
1: Více než 500krát prodával Ivo Žídek svoji Mařenku za 300 zlatých ve Smetanově opeře Prodaná nevěsta. Chytrý a furianský chasník Jeník byl jeho celoživotní a nejznámější rolí, kterou zpíval od svých 25 až do 50. Více v dalším dílu pořadu Hudba podle kalendáře v premiéře tento pátek od 19 hodin. Těší se na vás Martina Klausová.
2: Hudba podle kalendáře. Události české i světové hudební historie.
3: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
4: V Jisku právě začíná výprodej plný fantastických nabídek. Sleva až 65% na široký výběr výrobků pro váš domov i zahradu. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2000.

0: 500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
4: Chráním tvůj domov před letními vedry. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
5: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
6: Posloucháte Klasik Praha.

0: Beethovenovu hudbu, druhou z šesti bagatel z opusu 126, nám zahrál klavírista Melvin Ten, což je hráč, který se zaměřuje na historické klávesové nástroje a Beethovena také hrál na dobový kladívkový klavír. Za chvíli uslyšíme třeba v našem vysílání loutnu, pak také jednu z Schubertových písní a nejdříve ze všeho je tady opět pravidelná rubrika Novinky z FOK s dramaturgem pražských symfoniků Martinem Rudovským, který vás pozve na komorní koncerty příští koncertní sezóny.
1: Milí posluchači, týden se sešel s týdnem a je opět čas, abychom nahlédli do programové brožury nadcházející sezony pražských symfoniků už 92. sezony, protože v těch posledních týdnech vždycky s dramaturgem FOKu Martinem Rudovským, kterého ostatně u nás vítám. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Společně mapujeme ty jednotlivé cykly. Už jsme probrali orchestrální cykly, cyklus klavírních koncertů, tedy světová klavírní tvorba, i cyklus staré hudby a pro dnešek jsme si tedy vytýčili podívat se na hudbu komorní, která probíhá v kostele svatých Šimona a Judy. Vždycky jsou to tedy úterky v půl osmé večer, no a tentokrát to bude celkem 7 koncertů, což je taková ta pravidelná dávka.
2: Ano, pravidelná dávka komoři do Žíly. Ano, je to pravda.
1: Ano. No a začínat budete 20. října. Mozart. Co k tomu říct?
2: No, takhle. Obecně ta komorní hudba, bych řekl, že vlastně není, nebo jako malinko se zvrhla. Jsou tam samozřejmě i komorní věci, ale některé věci jsou velkokomorní, bych tak řekl. Na hranici už skoro symfonických a zrovna ten úvodní koncert vlastně navazuje na poslední koncert letošní komorní hudby, tudíž Mozartovo Requiem, ve kterém v sopránové úloze možná nečekaně vystoupil Vojta Pelka. Vojtěch Pelka, fantastický kontratenorista, sopranista. Neuvěřitelným rozsahem, darem, bych řekl, hlasovým. No a přišla nabídka od komorní filharmonie Pardubice, že vlastně s Vojtou Pelkou natáčí mozartovský projekt, tak jestli bychom ho na hostování říkal, no to je krásné zahájení, takže jsme se domluvili s komorní filharmonie Pardubice, s jejím šéfdirigentem novým arménským Vahanem Mardorisianem a právě s Vojtou Pelkou, který představí různé Mozartovy árie z různých oper. Ty kontratenoři sopranisté mají takovou heroickou úlohu, takový jsou jakoby na dudci, jsou to trošku egomaniaci, no jako tak ty šéfové bývají někdy a takže bude z oper Mitridát, Idoménio a Clemenza di Tito a mezi tím budou různé mezihry, předehry z těch oper, vlastně budou hrát ta komorní filharmonie.
1: Takže Vojta Pelka zůstává v kostele svatých Šimona Judy přes léto a těší se na říjen.
2: Zůstává před léto, bude tam chladit, aby pak v říjnu tam vypuknul, ano, přesně tak.
1: A jsou to tedy árie z těch méně známých nebo méně uváděných oper, tak to bude příjemné setkání.
2: Ano, ano.
1: V listopadu 17. listopadu se vrátí pražským symfonikům, respektive do vašich komorních cyklů, housista Ivan Ženatý, který čas od času hostuje, tak to bude určitě příjemné setkání, co připravil.
2: On čas od času někdy 80. let vlastně pravidelně, protože on byl a vlastně do dneška pořád trošku, že ten post možná nelze odebrat, je takovým čestným rezidenčním umělcem už od těch 80. let. Takže má takové, bych řekl, výhradní právo u nás hrát a tentokrát se ujme Bachových sólových sonát party, čili možná, že úplně poprvé vlastně Ivan Ženatý bude sám. Teda doufám, že přijde publikum taky, ale jako na pódiu bude sám. On se tomu dlouhodobě věnuje Bachovi, dokonce i točí staré a nové housle, respektive samozřejmě, myslím, to se týká hlavně smyčce, pochopitelně a techniky hraní, ale prostě se tomu hodně posledně věnuje právě těm starým technikám a historicky poučené interpretaci. Takže to vlastně první takový jeho velký vstup právě do tohoto světa. A bude hrát na moderní nástroj, moderním smyčcem, ale řekněme s nějakou poučeností.
1: Tak to je velké sousto.
2: Ano.
1: Solový Bach. Budeme se na to těšit, jak jsem říkala, v polovině listopadu a hned na začátku prosince pokračuje cyklus komorní hudby. Opět tam bude houslista, ale opět už to bude trošku takové přerostlé komorní
2: to bude
1: setkání.
2: Úplně, to bude vlastně vůbec skoro to největší, bych tak řekl, proti Ivanu Ženatému. Přijede Symfonieta Krakovia s dirigentem Františkem Mackem, který je vlastně docela etablován v Polsku. On tady toho času je šéf-dirigent komorního orchestru, státní komorní orchestru v Žilině, ale měl dlouhou zkušenost jako asistent a potom také dirigent v Katovicích, v Nospru. A obecně prostě do toho Polska jako je velmi zván, je tam velmi oblíben. Takže je i na turné té Symfonietou Krakoví právě po Polsku, po Čechách a takhle a staví se i v Praze a vezme sebou, což jsme moc rádi, houslistu vynikajícího Jana Mráčka. A i ten program bude tedy vesměs polský nebo kompletně polský, Tanzmann Věňavský, Paderewski a Měčislav Karlovič. Vlastně vesměs jako komorní a ta soulová záležitost je právě ten Věňavský, to je variace na vlastní téma, která je s houslovým soulem.
1: Tak a hned v lednu, hned počátkem ledna, 5. ledna mi padl zrak na koncert, který je mojí srdeční záležitostí, už se těším. Dětský pěvecký sbor Radost Praha, už s nimi také spolupracujete nějaký ten čas, tak co připravili pro ten novoroční ještě čas?
2: Vlastně je to z těch komorních koncertů vlastně nakonec ten největší bude tento, protože Dost může mít až 80 dětí. Asi to nebudou úplně všechny holky, ale bude jich samozřejmě dost. Program odráží vlastně ten čas mezi adventem a epifány, respektive je to povánoční v rámci vánočního oktávu ještě před Třemi krály. A my s sborem Radost spolupracujeme moc rádi, podobně jako s kinovým dětským sborem, a vlastně jsme poprvé je pozvali na takový autorský, řekněme, recital, ten sbor minulém roce kinův dětský, ale to zprávě Radost Praha a jako za mě to tomu kostelu sluší skoro nejlíp. No, ty dětské hlasy s nějakým drobným doprovodem, bude třeba Truverská mše, což je s Honzou Pirnerem, my jsme blízcí kamarádi leta, tak je taková naše jako srdcovka veliká.
1: Odchovanci pana Jurkoviče.
2: Pana Jurkoviče, ty naspíval legendární solo v Truverské mši Petra Ebena, je to tak.
1: Tak to bude krásný vstup do nového roku. No a v únoru hned počátkem se vrátí do kostela svatých Šimona a Judy Bach a jeho synové v tom dlouhodobém projektu Lukáše Wernera.
2: Je to tak, tentokrát bude Bach a synové trojka. Tam budou opět vlastně hostující hobojista Giovanni D'Angeli, klavíristka Slávka Wernerová, samozřejmě všechno jedna rodina. Lukáš to má takové rodinné, nejen co se týká Bacha, ale i vlastní rodiny, ale ona, ta rodina Wernerů, to je skutečně obrovský fenomén. Myslím, že existoval, možná ještě existuje staré kolegium Werner, který má asi 30 členů a obsáhnou skoro všechny nástroje. Takže jsem rád, že vlastně takhle se toho projektu ujmul a no, moc se na to těšíme. Ten projekt dává veliký smysl.
1: Březen pak přináší, vidím tam ty trojky hned dvě, protože 9.3. bude tam trio. Konečně komorní soubor, jak má být. Dvořákovo trio.
2: Přesně tak. Jan Fischer, Tomáš Jemník, Ivo Kahánek. A vlastně budou skoro nejblíže tomu Beethovenovskému výročí, který je vlastně na konci března, a budou proto provedou jeho trio Arci Vévodské a také Brámse a Fischerovo trio, myslím, Luboše Fischera.
1: A ten závěrečný koncert cyklu komorní hudby, ten proběhne v polovině dubna a bude opět v bachovském znamení.
2: Je to tak a vlastně tady trošku přecházím už do staré hudby, to už trošku jako varuji, přeznamenávám, že ten cyklus se potom přeloupne v dalších sezónách do staré hudby, protože se postupně opustí moderní nástroje a už tento koncert přeznamenává toto jako přechýlení, protože bude s Hankou Blažíkovou a s Tomášem Šelcem, což jsou specialisti na starou hudbu, a dirigentsky se dvou kousků ujme Tomáš Netopil, který si pak bude sednout do primu. To se mi strašně líbí, že jsou tam jiní koncertní mistři a Tomáš oddiriguje pár věcí a pak si jako správný šéf dirigent půjde sednout do skupiny. Ale jenom, že vlastně potom Bach a synové pětka, 27-28 sezóna, bychom potom přehoupili do staré hudby, protože tam je zase jako další materiál ke zpracování.
1: Tak my se na to těšíme, je to tedy, jak už jsem říkala, celkem 7 koncertů, vstupenky nebo celé abonomá na www.fok.cz, na to už jsou vaši příznivci a naši posluchači zvyklí. Tak to jsme tak letem světem proběhli zase další kus té nové sezony, na kterou se těšíme, ale samozřejmě ta stávající stále ještě běží, takže nás ještě v červnu budou čekat krásné koncerty, o kterých si pak samozřejmě řekneme víc. Pro dnešek tedy děkuji dramaturgovi pražských symfoniků Martinu Rudovskému za další vhled do nové sezony a těším se jak na ní, tak na další setkávání u nás i u vás. Mějte se hezky.
2: Děkuju, naschranou.
1: Naschledanou.

Je 7:30 a na rádiu Klasik Praha teď zaznělo Buré z koncertu A dur loutnisty a skladatele Jana Antonína Lossiho, což byl tedy český loutnista švýcarského původu, který působil v Praze i ve Vídni, a vybrané loutnové skladby tohoto autora zrekonstruoval loutnista Jan Čižmář a natočil je pro suprafon s členy polského souboru OH Ensemble, což je tedy zkratka OH, znamenající orchestra historičná. No a dále nás čeká písňová tvorba France Schuberta, zazní jeho Serenáda Stentchen ze skvělého písňového alba, které natočila egyptská sopranistka jménem Fatma Said. Na této nahrávce ji doprovodí skotský klavírista Malcolm Martineau.

Na Rádiu Klasik Praha dozněla ukázka ze skvělého alba s německojazyčnými písněmi, které vyšlo v loňském roce, jmenuje se Lídr a natočila ho egyptská sopranistka Fatma Said, pěvkyně, která má k německým písním blízký vztah, mimo jiné i proto, že v Německu studovala, je také první egyptskou zpěvačkou, která se představila v La Scale. No a my jsme teď v jejím podání slyšeli Schubertovu píseň Ständchen, neboli serenádu z písňového cyklu Schwanen Gesang, labutí píseň, což je tedy Schubertova poslední sbírka písní, která vyšla až posmrtně, odtud její název. Dalším autorem jeho hudbu si teď v našem vysílání poslechneme bude španělský skladatel jménem Juan Chrysostomo de Arriaga. Zazní menuet z jeho symfonie D-moll a zahraje nám ho skotský komorní orchestr řízený Charlesem Mackerasem.

0: skotský komorní orchestr pod taktovkou Charlesa Mackerase nám teď hrál hudbu španělského skladatele počátku 19. století, který se jmenoval Juan Crisóstomo de Arriaga. Dožil se pouhých 20 let, přesto to byl velice talentovaný autor, který vytvořil zajímavé dílo. Někdy mu bývá udělována přezdívka španělský Mozart. No a toto byl menuet z jeho symfonie D-moll. Za chvíli se opět vrátíme do našich luhů a hájů s hudbou Antonína Dvořáka. Poslechneme si skočnou z druhé řady slovanských tanců a pak ještě do Benátek nás zavede hudba France Lista Gondoliera z cyklu Léta putování. To vše nás čeká už v nejbližších minutách tady na Klasik Praha.
1: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
2: Aha.
1: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
2: A co SSB?
1: SSB? Co je SSB?
2: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
1: A to je nějaká nová investice?
2: To je stavební spoření od Buřinky.
1: Aha, a kde se to dá stáhnout?
2: No normálně v Georgii.
3: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
4: Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás pozval do autosalonu Honda Autojarov.
5: Právě teď jsme pro vás připravili mimořádné zvýhodnění na naše hybridní SUV modely Honda CR-V, ZR-V a HR-V až téměř 250 000 korun. Přijďte si je k nám otestovat a přesvědčit se, že jízda s hybridním vozem může být zábavná, sportovní i úsporná zároveň. Více na autojarov.cz.
4: Těšíme se na vás.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta v ceně 69,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

Je 8 minut před 12. Posloucháte Rádio Klasik Praha a toto byla Skočná F-dur z druhé řady Dvořákových slovanských tanců. Na nahrávce účinkoval Symfonický orchestr Českého rozhlasu pod taktovkou svého dlouholetého šéfdirigenta Vladimíra Válka. No a do Benátek nás teď zavede hudba France Lista. Z jehož cyklu Léta putování si poslechneme Gondolieru, tedy píseň s Benátkami spojenou, kterou nám zahraje pianista Benjamin Grosvenor.

0: Britský klavírista Benjamin Grosvenor nám teď na rádiu Klasik Praha zahrál gondolieru z cyklu Léta putování France Lista, tedy skladbu inspirovanou listovou návštěvou Benátek. A byla to také poslední skladba našeho dnešního dopoledního programu. Ten odpolední začne už za malý okamžik symfonickou básní Šárka ze Smetanova cyklu Má vlast v podání České filharmonie. Kromě toho v příští hodině uslyšíte třeba také hudbu Žána Sibelia, Johannese Brahmse, Josefa Haydna a mnoho dalšího a také skvělé interprety. Mezi nimiž nebude chybět třeba soubor The English Concert, baritonista Benjamin Apple, specialista na písňový repertoár, také soubor dobových nástrojů Jupiter a mnoho dalších vynikajících hudebníků. Od mikrofonu se pro dnešek loučí Ondřej Fischer, přeji vám krásné pondělí třeba ve společnosti našeho programu a zítra se budu těšit opět naslyšenou v obvyklém dopoledním čase mezi 9 a 12 hodinou.
1: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

Na stanici Klasik Praha právě dozněla nejvášnivější z celého cyklu, z celé šestice symfonických básní Má vlast Bedřicha Smetany, a to Šárka. Českou filharmonii řídil Jiří Bělohlávek a Dita Hradecká vás srdečně vítá u odpoledního vysílání. Teď je 12 hodin a 9 minut, máme pondělí 1. června, je svátek dětí a kromě toho slaví svátek také všechny laury. No a nás čeká kromě výběru té nejlepší hudby také soutěž, tentokrát o vstupenky na Mezinárodní hudební festival v Kutné Hoře. Teď si pojďme pustit dílo Jeana Sibelia, které se jmenuje Rakastava. Znamená to milenec a komorní orchestr Vox Artis vede Heikki Rautasalo.

Melancholická hudba z Dálného severu, finský skladatel Jean Sibelius a jeho svita Rakastava. První část, nazvanou Milenec, nám hrál komorní orchestr Vox Artis. Následuje violový koncert Georga Filipa Telemana. Alfonso Lial de Locho a soubor The English Concert nám zahrají čtvrtou větu.

Doznělo finální presto z koncertu pro violu a orchestr G-dur Georga Filipa Telemana. Soubor The English Consort vedl Harry Bickett a solo měl Alfonso Leal de Locho. Následuje jedna z písní Johannese Brahmse, je to píseň nazvaná Zonták, neděle. Benjamin Apple je baritonista, který nám je zaspívá, na klavír hraje Děrť Kurták. A to tentokrát se tento legendární skladatel představí v roli klavíristy. Album vyšlo v roce 2025, kdy bylo Děrti Kurtákovi neuvěřitelných 99 let.

0: Dozněla píseň Johannese Brahmse, píseň Sonntag, a nám zpíval baritonista Benjamin Appel, což je Němec žijící dlouhodobě v Británii. Jehož učitelem byl několik let legendární Dietrich Fischer Dieskau. No a na klavír doprovázel György Kurták, legenda maďarské moderní hudby. 99-letý byl György Kurták, když v roce 2025 CDčko natočil. Tak po této lahutce bude následovat symfonie Josefa Haydna s číslem 93. V finále nám zahraje Londýnský festivalový orchestr.
1: Klasik Praha.
2: Český ráj je už po 10 let neodmyslitelně spjat s hudebním festivalem, který nese název tohoto kraje. Na začátku byl jeden koncert, ale pokračovalo se dál, až vznikla Hudba z ráje. Nejenom o letošním jubilejním ročníku jsem si povídala s jeho organizátory, sopranistkou Karolínou Cingrošovou a moderátorem Václavem Žmolíkem. V sobotní premiéře se na vás těší Mirka Časarová.
3: Na osobní notu. Jaký člověk se skrývá za známou tváří?
4: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
5: Pozor, pozor! Hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být zvědavý. A v tom jsme my, surikaty, opravdu dobré. Tak.
4: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
6: Právě jste naladili Rádio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, Mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna, dostane tě do hry.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
8: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok. Ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
3: Ladíte Klasik Praha.

Londýnský festivalový orchestr pod vedením Rose Poupla dohrál finále ze symfonie číslo 93 D-dur Josefa Haydna. A teď tu máme uherskou fantazii France Lista. Symfonický orchestr města Montrealu vede Charles Dutoit a solo má Jean-Yves Thibaudet.

Dozněla Uherská rapsodie France Lista, jedno z děl, kterými tento skladatel a pianista v jedné osobě omamoval dobové publikum. Do té doby, než se rozhodl věnovat jen a pouze komponování a tento trochu cirkusový život ukončil. Jean-Yves Thibaudet hrál solový part této nelehké kompozice a symfonický orchestr Montrealu vedl Charles Dutoit. Máme 12 hodin a 42 minuty. Pokračujeme v odpoledním vysílání. Tentokrát oratoriem Judita Triumphans od Antonia Vivaldiho.

0: Klasik Praha.
1: V těchto dnech jsme si připomněli výročí válečné operace Anthropoid. A tak se v příštím dílu pořadu Hudba stříbrného plátna zaměříme právě na filmy s válečnou tematikou. Zazní například ukázky ze skvělého filmu Valkýra. Nalaďte si rádio Klasik Praha.
0: Hudba stříbrného plátna.
2: Nejlepší filmové melodie.
3: Sponzorem pořadu je galerie a aukční dům Arthouse Hejtmánek. Výstavy, aukce, nákup a prodej výtvarného umění, starožitností a designu. www.arthousehejtmánek.cz. Galerie a aukční dům Arthouse Hejtmánek vás srdečně zve na tradiční zahradní aukci, která se bude konat v naší galerii 4. června od 17 hodin. Před aukční výstavu si můžete prohlédnout od 21. května do 3. června. Vše na adrese GTH 2 Praha 6. Otevřeno denně od 11 do 18 hodin. Virtuální prohlídka na arthousehejtmánek.cz.
4: Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Kamenýto, no jistě. Kamenýto.cz. Dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen nebo dlažby. Zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu Kamenýto.cz vám zlepší náladu.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta v ceně 69,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Klasik Praha.
0: Klasik Praha.

pianista Ji Liu natočil bergamskou svitu Claude Debussyho a zní také tento Passe 5. No a teď nás čeká slavný sbor z opery Nabucco od Giuseppa Verdiho. Sice jde o téma starozákonní, ale opera v roce 1842 byla správně pochopena jako narážka na aktuální politickou situaci v Itálii. No a právě tento sbor Va Pensiero, tak ten se stal i neoficiální hymnou italského nacionalismu a snah o spojení Itálie. Tak Giuseppe Verdi a jeho slavné Va Pensiero. Orchestra, sbor, Teatro alla Scala řídí Claudio Abbado.

0: Tak to byly hlasy a nástroje z divadla a La Scala a ze slavné milánské scény, které provedly sbor židovských otroků ze třetího dějství opery Nabucco Giuseppa Verdiho, dirigoval Claudio Abbado. Nás za okamžik, konkrétně za minutu a půl, čekají nové zprávy, ale já ještě chci upozornit, že po druhé hodině budeme společně soutěžit tentokrát o dvě vstupenky na Festival komorní hudby v Kutné Hoře. Ten má velmi zajímavý inovativní program, tak jak je zvykem, protože uměleckým šéfem je zde violončelista Jiří Bárta, interpret se značným přesahem. No a dnes konkrétně vám nabízím vstupenky na recital Georgiho Gigašviliho. To je gruzínský klavírista, který v úterý 9.6. od 20 hodin vystoupí v chrámu svaté Barbory. Tak už kvůli tomu prostředí stojí za to do Kutné Hory se vypravit. Není to ostatně tak daleko. Den předtím má Georgi Gigašvili společně s Ninim Nucubidzem takový program, který je trochu více crossoverový. Tak v obou polohách se nám představí. No a koncert, na který já konkrétně nabízím ty vstupenky, tak ten je složen z hudby tradiční 19. století Robert Schumann, ale také Klára Schumannová, Felix Mendelssohn, ale také Fanny Hensel Mendelssohnová a tak dále. No a pak další dvojici mužsko-ženskou tvoří Dmitrij Šostakovič a Galina Ostvolskaja. Tak to jsou skutečně velká esa a zajímavý program tohoto gruzínského pianisty. Ještě připomínám, že vstupenky máme pouze fyzicky, je třeba si je zde vyzvednout a koncert se koná v úterý 9. června v chrámu svaté Barbory od 20 hodin. Více informací o tomto festivalu a celém jeho programu najdete na v internetové adrese mfkh.cz, Mezinárodní festival komorní hudby.cz.
1: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech.
2: Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
2: Zprávy.
0: Je 13 hodin a tady jsou čerstvé zprávy. Ruská vláda poprvé od začátku války proti Ukrajině zakázala vývoz leteckého paliva, a to až do konce listopadu. Půlroční opatření má podle vlády zajistit stabilitu na vnitřním trhu. Omezení souvisí s nálety ukrajinských dronů na ruské rafinérie. Odhaduje se, že tyto útoky narušily výrobu ve skoro všech rafinériích v centrální části Ruska a ropné společnosti přišly o čtvrtinu výrobních kapacit pohonných hmot. Pracovníci České agentury pro sociální začleňování dnes v 9 hodin zahájili jednodenní stávku za veřejnou službu a proti náhlým reorganizacím ve státní správě. Vstoupilo do ní 39 lidí, dalších 15 podporuje. Stávku také podporují odboráři z Úřadu vlády České republiky, Ministerstva životního prostředí, Národního muzea či Odborového svazu média. Od dnešního poledne také 2 hodiny stávkují poskytovatelé adiktologických služeb. Odbory poukazují na překotné úpravy ve státní správě a rušení odborných týmů. Požadují, aby s nimi vedení úřadu a institucí organizační změny projednalo předem. Rozhodnutí vlády z minulých 2 týdnů je ovšem definitivní, jak dnes před chvílí uvedl na tiskové konferenci k problematice drog premiér Andrej Babiš. Obraz Josefa Čapka Piják se v neděli v Praze vydražil za rekordních 34 milionů korun, včetně aukční přirážky v aukci galerie Kodl. Předchozí Čapkův autorský rekord byl 30,6 milionů za obraz Nevěstka. Tato aukce se konala loni v listopadu. Olejomalba Piják je z roku 1919 a začínala na vyvolávací ceně 9 milionů korun, uvedla galerie. Piják je vzácnou a ranou prací Josefa Čapka. Zobrazuje muže u stolu s kloboukem na hlavě, zahladěného do sklenice vína. A počasí, to bude tento týden proměnlivé, jak vyplývá z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. Dnešek bude deštivý, pršet bude na většině území, ojediněle se vyskytnou bouřky. Odpoledne a večer budou srážky od severozápadu ustávat. Denní teploty se budou pohybovat mezi 18 a 22 stupni Celsia. Úterý přinese slunečné počasí, během dne bude od západu opět přibývat oblačnosti a večer může na západě pršet. Teploty 22 až 26 stupňů. To byly zprávy a my pokračujeme hudbou Leoše Janáčka.
1: Jsme Klasik Praha.

Dozněly slavnostní fanfáry Janáčkovy symfonie, ty hrála náma Filharmonie Brno pod vedením Jiřího Bělohlávka. A teď už náma muzikanti ze skvělého souboru italského Il Giardino Armonico zahrají Chaconu Tarquinia Merulli.

podání vynikajících hráčů na dobové nástroje souboru Il Giardino Armonico, který umělecky řídí Giovanni Antonini, zní tato Chacona, Tarquini a Merulli jako taková okamžitá spontánní improvizace. Však také Chacony byly takovým podkladem pro úžasnou improvizaci. K potěše hráčů i nás posluchačů. Teď dílko Miloslava Ištvána, rovněž velmi optimistické a sluné, ačkoliv první věta z jeho sonáty má název Allegro Dramatico. Hrají Igor František na klarinet a Lukáš Michal na klavír.

Na Klasik Praha to teď je byla sonáta pro klarinet a klavír Miloslava Ištvána, brněnského skladatele první, druhé poloviny 20. století. Igor František na klarinet a Lukáš Michal na klavír nám zahráli její první větu. No a teď už seznamte se. Joe Black, hudba Thomase Newmana.

0: Klasik Praha.
1: V dalším pořadu Švédský stůl si poslechneme svity od vrcholně barokních autorů Heinichena, Graupnera, Fasche a Grauna. Tuto příjemnou hudbu, která měla zpestřit slavnostní chvíle a dodat jim lesku, zahraje orchestr Kapela Koloniensis. Na setkání v neděli od 19 hodin se těší Stanislav Předota.
2: Švédský stůl. Degustace z bohatě prostřené hudební tabule.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta v ceně 69,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás pozval do autosalonu Honda Auto Jarov.
5: Právě teď jsme pro vás připravili mimořádné zvýhodnění na naše hybridní SUV modely Honda CR-V, ZR-V a HR-V až téměř 250 000 korun. Přijďte si je k nám otestovat a přesvědčit se, že jízda s hybridním vozem může být zábavná, sportovní i úsporná zároveň. Více na autojarov.cz.
4: Těšíme se na vás.
2: Klasik Praha.
0: Klasik Praha.

Tak to byla hudba Dmitrije Šostakoviče, skladatele. Od jehož narození si letos připomínáme 120 let. Jazzová svita a zní Valčík zazněl v podání Královského koncertního orchestru Amsterdam pod vedením Ricarda Šajího. Teď mám pro vás pozvánku do Švandova divadla zde na Smíchově. 8.6. se tam uskuteční představení Ukrutně šťastní. Je to novinka v repertoáru Švandova divadla. Černá severská komedie s prvky westernu i hororu Ukrutně šťastní. O co jde? Policista Robert nastupuje do služby na ospalém maloměstě, kde rozruch působí jen do občasné zapadnutí krávy do bažiny či svůdná Ingrelis a její žárlivý manžer Jürgen. Jinak je to klidné místo, možná až trochu nudné. Hlášená kriminalita je minimální. Brzy však policista zjišťuje, že starousedlíci jsou dosti svérázní a především, že jsou zvyklí řešit své věci po svém. Dochází mu, že zdejší bažina bude opravdu hluboká. Tak tato černá severská komedie s prvky westernu i hororu se hraje ve Švandově divadle v pondělí 8. června od 19 hodin ve Velkém sále. No a teď si pojďme poslechnout koncert Edvarda Elgara, koncert violončelový. Hrát bude Michála Fukačová a Filharmonie Brno řídí Libor Pešek.

Až hypnoticky působí Adagio, první věta z koncertu E-moll pro violončelo a orchestr od britského skladatele Edwarda Elgara. My jsme slyšeli výtečnou českou violončelistku Michálu Fukačovou společně s Filharmonií Brno, vedenou Liborem Peškem. Koncert S-dur pro klavír s orchestrem, ten je dílem Františka Xavera Duška, výtečného pianisty virtuóza. Přednese nám jej Karel Košárek společně s Pražským komorním orchestrem.

Koncert S-dur pro klavír Františka Xavera Duška dozněl třetí část. Z něj hrál Karel Košárek za doprovodu Pražského komorního orchestru. Na Klasik Praha teď ve 13 hodin a 41 minut budeme poslouchat soubor Les Musiciens de Saint-Julien. Ty vede François Lazarevič a my si pustíme sbor od Honoré d'Ambroise Sladké ticho našeho lesa, Le doux silence de nos bois.

0: Věděli jste, že Rádio Klasik Praha můžete poslouchat i prostřednictvím mobilní aplikace?
1: Je ke stažení zdarma. Více informací na klasikpraha.cz/aplikace.
2: Švandovo divadlo uvádí
3: severskou komedii s prvky westernu i thrilleru
2: Ukrutně šťastní
3: dle románu Erlinga Jepsena.
2: My si tu lecos umíme vyřešit sami, to je první pravidlo.
3: A jaké je druhé pravidlo?
2: Žádný jiný není.
3: Ukrutně šťastní ve Švandově divadle.
4: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
5: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
6: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
10: Klasik Praha. Největší hity za 500 let.

Tak toto bylo koncertino pro flétnu, violu a smyčcový orchestr. Hráli Kaspar Cendr, Milan Radič a Kaspar Cendr zároveň od flétny dirigoval soubor kapela Istropolitána. Toto koncertino napsal Ernest Bloch. Teď ještě do 14. hodiny uslyšíme část z díla Igora Stravinského. Je to taneční svita Apollon, vůdce Mus.

Brilantní předhru k prodané nevěstě Bedřicha Smetany teď dohráli hráči Clevelandského orchestru pod vedením Kristofa von Dohnányho. A už tady máme hudbu z pomezí renesance a baroka Claudio Monteverdi a jeho Altri Canti d'Amor. Je to jedna z jeho písní, přednese je Concerto Italiano s Rinaldem Alessandrinem v čele.

Něžný lukostřelec. To je název madrigalu od Claudia Monteverdiho. Tentokrát jsme otevřeli 8. knihu jeho madrigalu. Concerto Italiano řídil Rinaldo Alessandrini. Soubor vydal všechny Monteverdiho madrigaly, tedy všech 9 jeho knih na CDčku. Teď si pustíme část z filmové hudby k Tenténovým dobrodružstvím od Johna Williamse a poté se pomalu vrhneme na soutěžení.

0: Klasik Praha.
1: Přímo v srdci města Jerevan na ulici Tumanian se nachází arménské národní akademické divadlo opery a baletu Alexandra Spendiariana, jeden z nejvýznamnějších kulturních symbolů celé země. Vypravíme se tam v dalším dílu pořadu s pondělní premiérou od 19 hodin.
0: Slavná auditoria.
2: S Jiřím Vejvodou po světových hudebních síních. Nenechte si ujít výprodej Visku plný skvělých nabídek. Sleva až 65% na výrobky pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Visk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
4: Podnikejte efektivně a techniku nechte na nás. V programu Datart pro podnikání získáte výhodné ceny a plnou záruku 2 roky i na iPhony a MacBooky. Vaši objednávku doručíme s Richlard Express po celé Praze už do hodiny. Datart, partner pro vaše úspěšné podnikání.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Ahoj, tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
8: Profi Bonda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
9: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
2: Jsme Klasik Praha.

Tak to byl Beethovenův Houslový koncert, to jste jistě poznali, slavné dílo. Toto byla druhá věta v podání houslisty Nemanji Raduloviče. Na své album natočil jednak tento houslový koncert, ale také Kreutzerovu sonátu a obojí v neobvyklém obsazení. Kreutzerova sonáta, pochopitelně originálu s klavírem, tady s komorním souborem a stejné obsazení, tedy komorní soubor místo velkého orchestru hraje také na nahrávce houslového koncertu. Ten soubor se jmenuje Double Song. Teď mám pro vás pozvánku a zároveň soutěž do Kutné Hory se vypravíme. Tam totiž vystoupí Georgi Gigašvili, což je výtečný gruzenský pianista a právě na jeho recital v chrámu svaté Barbory 9. června mám teď dvě vstupenky. Tak poslyšte, o co se jedná. Kutná Hora ožije už brzy špičkovou komorní hudbou. Mezinárodní hudební festival, jeden z nejrespektovanějších českých festivalů komorní hudby, vstupuje do svého 19. ročníku. Ten proběhne už od 5. června do 14. a koncerty se uskuteční v ikonických prostorách tohoto města, královského města. V úterý 9. června vystoupí v chrámu svaté Barbory mladý gruzínský klavirista Georgi Gigašvili, jeden z nejvýraznějších talentů současné hudební scény. Gigašvili původně se věnoval zpěvu a folkloru, ale postupně si získal mezinárodní renomé jako mimořádný klavírista. No a dnes se s velkým úspěchem koncertuje po celém světě. V České republice se představí vůbec poprvé. Už v pondělí 8. června vystoupí společně se svou kolegyní jazzovou zpěvačkou Nini Nucubidze a o den později v úterý 9. června v chrámu svaté Barbory si pak návštěvníci budou moci vychutnat jeho mimořádnou klavírní virtuozitu v solovém programu. Více informací o tomto programu najdete na mfkh.cz, Mezinárodní festival Kutná Hora, nebo také Mezinárodní festival komorní hudby.cz. A teď už k naší soutěži. Telefonní číslo 739 987 987 se těší na vaše odpovědi. Otázka se vztahuje k programu, který si Georgi Gigašvili připravil pro Kutnou Horu. Najdeme zde díla Roberta Schumana a Kláry Schumanové, Felixe Mendelsona a Fanny Mendelsonové, Dmitrije Šostakoviče a Galiny Ustvolské. Teď se budu ptát, takže si připravte své telefony. Telefonní číslo zopakuji 739 987 987. Dívám se do programu tohoto gruzínského pianisty a vidím tam jména Roberta a Kláry Schumanových. Ty pojil pochopitelně vztah manželský. Felix Mendelssohn byl zase bratrem Fanny Mendelssohnové Henslové. No a já se ptám, jaký vztah pojil Dmitrije Šostakoviče a Galinu Ustvolskou, dva ruské skladatele, kteří jejich díla zazní v druhé polovině v programu. Tak byl to příbuzenský vztah, podobně jako u Mendelssohnů, byl to vztah partnerský jako u Schumannů, anebo nějaký jiný. Jaký vztah pojil Dmitrije Šostakoviče a Galinu Ustvolskou? Ptám se a nabízím jako odměnu dvě stupenky do Kutné Hory.

Hudba, jejíhož autora byste asi neuhodli. Toto byl totiž Alois Hába a jeho sonáta pro klavír S-moll. Právě ranou tvorbu tohoto českého skladatele si vybral Miroslav Beinhauer a natočil pro suprafon v loni CDčko s kompletním dílem tohoto skladatele Aloise Háby pro běžný půltónový klavír. Toto šlo tedy o rané Hábovo dílo z roku 1914. No a stále jsme ještě neudali dvě vstupenky do Kutné Hory. Snad ta otázka není příliš těžká. Na základě programu, který spojuje manžele Schumannovi, sourozence Mendelssohnovi, jsem se ptala, jaký vztah pojí Dmitrije Šostakoviče a skladatelku Galinu Ustvolskou. Nedá to tolik hledání, určitě to najdete. Co už víme, tak to nebyl otec a dcera. Tak teď Kouzelná zahrada, Maurice Ravel a jeho svita Má matka husa.

Na Klasik Praha jsme si teď hráli ze svity Má matka husa od Maurice Ravela. Část Kouzelná zahrada provedla PKF Prague Philharmonia pod vedením Emanuela Vioma. Stále ještě mám u sebe vstupenky, stále ještě nikdo neuhodl správnou odpověď, jaký že pojel vztah Dmitrije Šostakoviče a Galinu Ustvolskou, tedy dvě jména, dva skladatele, jejichž díla se ocitnou v programu koncertu v Kutné Hoře, koncertu vynikající pianisty gruzínského George Gigašviliho. Tak já mám malou nápovědu pro vás. Galina Ustvolská studovala na Leningradské konzervatoři. A už mlčím a vy můžete volat 739 987 987. Teď Per Gynt Edvarda Grieg.

0: Tak to byl takový norský čardáš, část ze svity Per Gynt v jeskyni Krále hor Edvarda Grieg. Hrála nám Salice Alice Sara Ott a myslím, že máme dalšího volajícího, tak vy si zatím poslechněte George Bizeta a jeho Carmen.
1: Klasik Praha.
2: V těchto dnech jsme si připomněli výročí válečné operace Anthropoid a tak se v příštím dílu pořadu Hudba stříbrného plátna zaměříme právě na filmy s válečnou tematikou. Zazní například ukázky ze skvělého filmu Valkýra. Nalaďte si rádio Klasik Praha.
1: Hudba stříbrného plátna.
3: Nejlepší filmové melodie.
4: Sponzorem pořadu je galerie a aukční dům Arthouse Hejtmánek. Výstavy, aukce, nákup a prodej výtvarného umění, starožitností a designu. www.arthousehejtmánek.cz.
5: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
6: Aha.
5: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
6: A co SSB?
5: SSB? Co je SSB?
6: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
5: A to je nějaká nová investice?
6: To je stavební spoření od Buřinky.
5: Aha, a kde se to dá stáhnout?
6: No normálně v Georgii.
7: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
8: Chráním tvůj domov před letními vedry. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
9: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
10: Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Kamenýto, no jistě. Kamenýto.cz. Dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen nebo dlažby. Zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu Kamenýto.cz vám zlepší náladu.
11: Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás pozval do autosalonu Honda Autojarov.
12: Právě teď jsme pro vás připravili mimořádné zvýhodnění na naše hybridní SUV modely Honda CR-V, ZR-V a HR-V až téměř 250 000 korun. Přijďte si je k nám otestovat a přesvědčit se, že jízda s hybridním vozem může být zábavná, sportovní i úsporná zároveň. Více na autojarov.cz.
11: Těšíme se na vás.
3: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

José Carreras a v roli Dona Joseho z opery Carmen George Bizeta doprovázeli berlínští filharmonikové pod taktovkou Herberta von Karajana. A my jsme odsoutěžili vstupenky do Kutné Hory na Mezinárodní festival komorní hudby si odnese pan Miloslav, který správně určil, že vztah mezi Dmitrijem Šostakovičem a Galinou Ustvolskou byl vztah profesora a studentky tehdy na Leningradské konzervatoři. Ovšem Šostakovič si velmi vážil Galiny Ustvolské, jejího talentu, jejího umění. Spíše se k ní choval jako kolega, no a poté po smrti manželky dokonce jí nabízel manželství, ale Galina Ustvolská šla svou cestou, neopětovala jeho city. Tak už jsme se to dozvěděli, takže Dmitrij Šostakovič, Galina Ustvolská a také sourozenci Mendelssohnovi a manželé Schumannovi. Takto sestavil svůj program Georgi Gigašvili na festivalu Kutná Hora. Teď si zahrajeme část ze serenády Josefa Suka es dur. Pražskou komorní filharmonii řídí Jakub Hruša.

0: Tak to byl Mars, zvěstovatel války, tedy nikdo, koho bychom zvali rádi sem. Ale na Rádiu Klasik Praha neškodí. Mars je první část z orchestrální světy planety od Gustava Holsta. Berlínskou filharmonii řídil v této nahrávce Simon Rettl. A máme tu novinku tohoto týdne.
1: Novinka týdne.
2: Nejnovější nahrávky z klasiky na Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
0: Už nějakou dobu mladí čeští komorní hráči reprezentují Českou republiku mnohem lépe než hokejisté a fotbalisté dohromady. Trio Bohemo, hrající ve složení Matouš Pěruška na housle, Kristina Vocetková na violončelo a Jan Vojtek u klavíru, patří k nejvýraznějším českým komorním souborům mladší generace. Vzniklo v roce 2019. Záhy uspělo na řadě mezinárodních soutěží a dnes má již za sebou vystoupení na prestižních pódiích, včetně vídeňského muzik Einu a londýnské Wigmore Hall. Jejich debutové album se skladbami Smetany a Schuberta vyšlo před 2 lety a získalo velmi pozitivní ohlas i v zahraničních médiích. Opět pro Suprafon teď Trio Bohemo natočilo nové album, které vyšlo koncem dubna a obsahuje kompletní klavírní tria, tedy všech 6 trií z opusu 101 od Antonína Reichy, klasicistního skladatele evropského formátu, který se narodil v Praze, působil ale v Bonnu, ve Víně a nakonec v Paříži, kde je jeho odkaz stále živý a kde byl významným pedagogem pařížské konzervatoře. Po loni vydané prémiové nahrávce Reichova klavírního koncertu S-dur v podání Jana Bartoše jde o další album Suprafonu, které opět vynáší Reichovu originální tvorbu na světlo. Jako hudební ukázku jsme vybrali finále z Reichova klavírního tria číslo 2 D-moll. Hraje Trio Bohemo.

Tak to, myslím, byl fantastický výkon mladého tria Bohemo ve složení Matouš Pěruška housle, Kristina Vocetková violončelo a Jan Vojtek klavír. Toto bylo pozoruhodné klavírní trio číslo 2 D-moll Antonína nebo Antona Reichy, přítele Beethovenova a taky vlivného pedagoga na pařížské konzervatoři. Hráli jsme si z naší novinky týdne. A teď už hudba filmová, Léto roku 1942. Hudba Michela Legrana.

0: Klasik Praha.
1: V dalším pořadu bude hostem jubilant, který v červnu oslaví kulaté narozeniny. Akordeonistovi Ladislavu Horákovi popřejeme k jeho 60. a zeptám se ho i na to, jak se nástroj vzniklý v Evropě dostal až do Argentíny, k Astorovi Piazzollovi. Ladislav Horák připomene skladby, které mu píšou soudobí hudební skladatelé, a pozveme na blížící se již 14. ročník třeboňských hudebních slavností. Poslouchejte v premiéře ve čtvrtek v 19 hodin. Těší se Ivan Dlask.
0: Z archivu osobností.
2: Co poslouchají slavní.
3: Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás pozval do autosalonu Honda Autojarov.
4: Právě teď jsme pro vás připravili mimořádné zvýhodnění na naše hybridní SUV modely Honda CR-V, ZR-V a HR-V až téměř 250 000 korun. Přijďte si je k nám otestovat a přesvědčit se, že jízda s hybridním vozem může být zábavná, sportovní i úsporná zároveň. Více na autojarov.cz.
3: Těšíme se na vás.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta v ceně 69,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Využijte výprodeje na Zalandu. Ušetřete až 50% na stylových kouscích, které oživí váš šatník.
7: Co si vezmu na sebe, když jdu venčit psa? Co si vezmu na sebe na víkend na chalupu?
6: Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 50% ve výprodeji na Zalandu.
7: Co si vezmu na sebe?
6: Zalando.
2: Tohle je Klasik Praha.

hudba, kterou jsme právě vyslechli v podání pianisty Tomáše Víška, patřila nejvlivnějšímu nebo nejdůležitějšímu představiteli hudebního života před Bedřichem Smetanou té první poloviny 19. století. Byl to Václav Jan Tomášek, skladatel, také klavírní pedagog, z jehož domu, který shodou okolností se nachází v Tomášské ulici, vycházela řada klavírních virtuózů. Krom toho si Václav Jan Tomášek dopisoval z velikány své doby, kromě jiného také s Goethem. Šlo o člověka, který si svým významem vysloužil přezdívku pražský hudební Dalaj Lama nebo papež, chcete-li. No a my jsme slyšeli jeden z jeho tří dityrambů, což je značně progresivní kompozice. Zahrál tedy, jak už řečeno, pianista Tomáš Víšek a Ludwig van Beethoven bude teď tematizována v naší pozvánce, protože 7. června se uskuteční komorní koncert hudebního festivalu, který nese jméno Beethovenovo ve svém názvu. Festival Ludwiga van Beethovena v Teplicích vstoupil do svého 61. ročníku a koná se až do 25. června. Prestižní festival pořádá Severočeská filharmonie Teplice na počest slavného skladatele, který zde ve zdejších lázních pobýval v letech 1811 a také 1812. Festival v letošním roce přichystal 21 koncertů v 10 městech Ústeckého kraje. A my vás zveme na jeden z nich, který bude určitě zážitkem. Koná se v cisterciáckém klášteře v Oseku 7. června od 16 hodin. No a na programu jsou díla barokních velikánů Händla, Boccherini zde vidím, ale také jména českých skladatelů Dvořáka, Smetany a tak dále, Verdi a Puccini. Zkrátka půjde o program sestavený z atraktivních vokálně instrumentálních děl. Učinkovat budou Pavlína Senič, což je sopranistka, soubor Muzika Festiva. Tak přijďte se podívat do Oseka, do cisterciáckého kláštera 7. 6. od 16 hodin.

0: Klasik Praha.
1: V dalším pořadu Švédský stůl si poslechneme svity od vrcholně barokních autorů Heinichena, Graupnera, Fasche a Grauna. Tuto příjemnou hudbu, která měla zpestřit slavnostní chvíle a dodat jim lesku, zahraje orchestr Kapela Koloniensis. Na setkání v neděli od 19 hodin se těší Stanislav Předota.
2: Švédský stůl. Degustace z bohatě prostřené hudební tabule.
3: Švandovo divadlo uvádí
4: severskou komedii s prvky westernu i thrilleru
3: Ukrutně šťastní
4: dle románu Erlinga Jebsena.
3: My si tu lecos umíme vyřešit sami, to je první pravidlo.
4: A jaké je druhé pravidlo?
3: Žádný jiný není.
4: Ukrutně šťastní ve Švandově divadle.
5: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
6: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD DC Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
5: A tak to bude drahé.
6: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD DC Line 5. Už od 699 000 korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
2: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

pianista Jack Gibbons dohrál krátkou skladbičku Esquisse, neboli Skici, od Charlese Valentina Alcana. To byl přední klavírní virtuos své doby, tedy 19. století, a také samozřejmě komponující klavírní virtuos. A teď už na Klasik Praha bude následujících skoro 10 minut patřit rozměrné první větě ze symfonie číslo 8 G-dur Antonína Dvořáka. Pojďme si teď zahrát z nové nahrávky České filharmonie a Semjona Bečkova.

0: Dozněly tóny první věty symfonie číslo 8 G-dur Antonína Dvořáka a Semjon Byčkov v tomto snímku dirigoval Českou filharmonii. Tento tandem, tedy Česká filharmonie a Semjon Byčkov, pomalu končící šéf-dirigent našeho orchestru, natočil Dvořákovi vrcholné symfonie, tedy 7., 8. a 9. plus cyklus předeher Příroda, život a láska, a to v září 2024 k výročí Dvořákova úmrtí. Za okamžik Darius Milo, Miot a Skaramuš.
1: Tohle je Klasik Praha.

Ludmila Peterková a Pražská komorní filharmonie s Jiřím Bělohlávkem dohráli populární skladbičku Daria Mioda Skaramuš. No a teď árie z opery Otello, Nun mi téma, a bude zpívat Joseph Calleja společně s orchestra de la Comunitat Valenciana.

Společně s tenoristou Josephem Kalejou jsme se ocitli v klíčovém momentu opery Otello. Kaleja stvárnil titulní postavu z tohoto díla Giuseppa Verdiho. Teď něco svižnějšího. Josef Mysliveček a jeho houslový koncert Třetí větu hraje Laila Šajek a doprovází Kolegium 1704.

Tak to byla česká hudba posvěcená italským sluncem. Josef Mysliveček a jeho houslový koncert D-dur. Třetí větu hrála Laila Šajek a kolegium 1704 vedl Václav Lux. Přichází elegie za Dunkirk, hudba ze snímku Pokání od Daria Marianelliho.

0: Klasik Praha.
1: V příštím pořadu Hudba v miléniu přivítám přední českou sopranistku Kateřinu Kněžíkovou. Povídat si budeme o Janáčkovi, písňovém repertoáru, jejich aktuálních rolích a projektech a také o situaci v současném operním světě. K poslechu premiéry v úterý 2. června od 19 hodin vás zve Ondřej Fischer.
0: Hudba v miléniu.
2: O klasice v 21. století.
3: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Biznis a zhodnoťte své volné.

0: Dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buzinka.cz.
1: Máme pod palcem celou Prahu. Nestrácejte čas v dopravě. Richard Express vám do hodiny doveze elektro do Holešovic, na Letnou i Vinohrady z prodejny rovnou k vašim dveřím. Nakupte jednoduše online a doručení nechte na nás. Datart, váš rychlý elektrospecialista.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
5: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

I got plenty of nothing. Tak to byla písnička z opery Porgy a Bess od George Gershwina. Adam Plachetka zpíval za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu a Tomáši Netopila. Pozvánka teď do divadla na černou severskou komedii s prvky westernu i hororu. Představení se jmenuje Ukrutně šťastně a hraje se v pondělí 8. června o 19 hodin ve velkém sále Švandova divadla. O co tam jde? Policista Robert nastupuje do služby na ospalém maloměstě, kde rozruch působí jen občasné zapadnutí krávy do bažiny. Hlášená kriminalita je tu minimální, brzy však vyjde najevo, že starousedlíci jsou dosti svérázní a že jsou zvyklí řešit věci po svém. Tak pojďte se podívat na hořkou komedii, černou komedii z prvky hororu Ukrutně šťastní ve Švandově divadle v pondělí 8. června od 19 hodin. A teď variace na slovenskou lidovou píseň, jedno z půvabných děl, které Bohuslav Martinů určil violončelu a klavíru. Hrají Vilém Vlček a Denis Liník.

Dozněly variace na slovenskou lidovou píseň dílo Bohuslava Martinu. A to v podání mladých interpretů, violončelisty Viléma Vlčka a pianisty Denise Linika. Oba dva se setkali ve Švýcarsku, kde studovali na akademii v Bazileji. A také tam natočeno bylo toto jejich album, které vyšlo v loni u Suprafonu. Teď přichází Josef Haydn a jeho Fire Symphony, ohnivá symfonie s číslem 59. Royal Northern Symphony je diriguje Rebecca Miller.

Doznělo úvodní presto ze symfonie číslo 59 A-dur Josefa Haydna. Rebecca Miller dirigovala Royal Northern Symphony. A teď na Klasik Praha přichází čas pro mazurku Josefa Strause. Jmenuje se Noční stíny a zahraje nám je orchestr Johanna Strause.

0: Hudba v miléniu, slavná auditoria, z archivu osobností i hudba podle kalendáře jsou k poslechu také jako podcast.
1: Pravidelné pořady Rádia Klasik Praha bez hudebních ukázek najdete na službách Spotify a podcasty.cz.
2: Švandovo divadlo uvádí
3: severskou komedii s prvky westernu i thrilleru
2: Ukrutně šťastní
3: dle románu Erlinga Jepsena.
2: My si tu lecos umíme vyřešit sami, to je první pravidlo.
3: A jaké je druhé pravidlo?
2: Žádný jiný není.
3: Ukrutně šťastní ve Švandově divadle.
4: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
5: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
6: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
5: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
7: Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Kamenýto, no jistě. Kamenýto.cz. Dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen nebo dlažby. Zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu Kamenýto.cz vám zlepší náladu.
8: Ladíte Klasik Praha.

Vyslechli jsme pozoruhodné dílo Leoše Janáčka, je to sonáta, které se říká Fragment. Sám Janáček ji nazval Z ulice, nebo také 1.10.1905. Tato první část má název Předtucha a celé dílo je inspirováno událostí, kdy při nepokojích v Brně zahynul mladý dělník. Dílo Leoše Janáčka teď ve vysílání Klasik Praha představil Miroslav Sekera. A máme zde finále z variací Enigma Edwarda Elgara. Pojďme si poslechnout nahrávku Royal Philharmonic Orchestra London s Yehudim Menuhinem v čele.

0: Doznělo finále s variací Enigma Edwarda Elgara. Royal Philharmonic Orchestra London dirigoval Yehudi Menuhin. A teď minutu po 17. hodině se ozve vojenský bubínek a zahájí předehru k opeře Straka zlodějka Joaquina Rossiniho.
1: Ladíte Klasik Praha.

Tak to byla předehra k opeře Straka zlodějka Joaquina Rossiniho. Hrál nám symfonický orchestr Českého rozhlasu pod taktovkou Vladimíra Válka. Následuje třetí ze čtyř mořských meziher z opery Peter Grimes od Benjamina Britna. Pojďme si poslechnout část nazvanou Měsíční svit. Londýnský symfonický orchestr diriguje André Preven.

Tak to byla velmi evokativní hudba Benjamina Britna z jeho opery Peter Grimes, Měsíční svit, jedna z jeho mořských meziher. Na nahrávce z roku 1976 se podílel Londýnský symfonický orchestr a dirigent André Preven. 17 hodin a 17 minut nabízíme koncert pro dvě violončela Antonia Vivaldiho.

0: Klasik Praha.
1: V těchto dnech jsme si připomněli výročí válečné operace Anthropoid. A tak se v příštím dílu pořadu Hudba stříbrného plátna zaměříme právě na filmy s válečnou tematikou. Zazní například ukázky ze skvělého filmu Valkýra. Nalaďte si rádio Klasik Praha.
0: Hudba stříbrného plátna.
2: Nejlepší filmové melodie.
3: Sponzorem pořadu je galerie a aukční dům Arthaus Hejtmánek. Výstavy, aukce, nákup a prodej výtvarného umění, starožitností a designu. www.arthaushejtmánek.cz.
4: Švandovo divadlo uvádí
5: severskou komedii s prvky westernu i thrilleru
4: Ukrutně šťastní
5: dle románu Erlinga Jebsena.
4: My si tu lecos umíme vyřešit sami, to je první pravidlo.
5: A jaké je druhé pravidlo?
4: Žádný jiný není.
5: Ukrutně šťastní ve Švandově divadle.
6: Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás pozval do autosalonu Honda Autojarov.
7: Právě teď jsme pro vás připravili mimořádné zvýhodnění na naše hybridní SUV modely Honda CR-V, ZR-V a HR-V až téměř 250 000 korun. Přijďte si je k nám otestovat a

Možná jste se vybavili při hudbě Jerryho Goldsmithe film Základní instinkt. Už je to taky letitý snímek, je z roku 1992, ve své době patřičně skandální. My jsme si teď hráli z nahrávky pianisty Sebastiana Knauera a německého symfonického orchestru Berlín. Čas pro českou hudbu, čas pro polonézu S-dur Antonína Dvořáka. Hraje orchestr FOK, diriguje Jiří Bělohlávek.

Polonéza S. dur Antonína Dvořáka právě dozněla v podání orchestru FOK a Jiřího Bělohlávka. Milí přátelé, na Klasik Praha pokračujeme ve vysílání, a to hudbou Claude Debussyho. Bude to skladba pro harfu a smyčce tohoto francouzského impresionisty. Tanec světský nám zahraje harfistka Kateřina Englichová společně s Vihanovým kvartetem.

Tak to bylo až nebeské spojení barvy harfy a smyčců. Tanec pro harfu a smyčcové kvarteto, tanec světský, nám teď zahrála Kateřina Englichová společně s Vyhanovci. A přichází tercet z Dona Giovanniho a Wolfganga Amadea Mozarta. Uslyšíme Simona Kinleysidea, Bryna Terwla a Mattyho Salminena.

0: Klasik Praha.
1: Český ráj je už po 10 let neodmyslitelně spjat s hudebním festivalem, který nese název tohoto kraje. Na začátku byl jeden koncert, ale pokračovalo se dál, až vznikla Hudba z ráje. Nejenom o letošním jubilejním ročníku jsem si povídala s jeho organizátory, sopranistkou Karolínou Cingrošovou a moderátorem Václavem Žmolíkem. V sobotní premiéře se na vás těší Mirka Časarová.
2: Na osobní notu. Jaký člověk se skrývá za známou tváří?
3: Při prodeji nemovitosti rozhodují detaily. Správně nastavená cena, kvalitní prezentace a zkušenost, která dokáže celý prodej dovést k nejlepšímu výsledku. Makléři Century 21 patří mezi nejlépe připravené odborníky na trhu a stojí za nimi 50 let zkušeností světové značky. Řešíte prodej nemovitosti? Jsme tu pro vás. Century21.cz.
4: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
5: V Jisku právě začíná výprodej plný fantastických nabídek. Sleva až 65% na široký výběr výrobků pro váš domov i zahradu. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
0: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

Tak to byl Johann Sebastian Bach a jeho svita číslo 1 G-dur pro violončelo. Preludium nám zahrál violončelista Jiří Bárta. Do 18. ještě uslyšíme koncert pro klavír a orchestr Pavla Bořkovce, Marek Kozák a Socher, který diriguje Robert Jindra.

0: Tak to bylo brilantní finále z koncertu pro klavír a orchestr číslo 2 Pavla Bořkovce. Hrál nám Marek Kozák a Symfonický orchestr Českého rozhlasu dirigoval Robert Jindra. Toto je CDčko Zapomenuté české klavírní koncerty. Velmi vydařená a dramaturgicky objevná záležitost. CDčko vyšlo u Suprafonu před 2 lety. No a teď, milí posluchači, je přesně 18 hodin a my zahajujeme poslední hodinu našeho komentovaného vysílání zprávami.
1: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech.
2: Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
2: Zprávy.
0: Íránský tým vyjednavačů pozastavil dialog a předávání zpráv se Spojenými státy americkými přes prostředníky. Důvodem je nedodržování příměří v Libanonu ze strany Izraele. Teherán vyzval Izrael k okamžitému přerušení bojů v pásmu Gazy a k úplnému stažení jednotek k Libanonu. Dokud nebudou splněny požadavky Iránu v těchto záležitostech, k žádným jednáním nedojde, uvedla agentura, kterou kontrolují iránské revoluční gardy. Na základě této zprávy ceny ropy v pondělí odpoledne výrazně rostly. Teď zůstáváme ještě ve Spojených státech amerických. Z festivalu Great American State Fair, který pořádá spolek spojený s administrativou prezidenta Donalda Trumpa, odřekla účast většina hudebníků. Ty Trump urazil a místo nich vystoupí on sám s projevem. 16-denní festival k příležitosti 250. výročí založení USA sliboval bohatý hudební program. Měli vystoupit například rapeři Florida a Young MC, country popová zpěvačka Martina McBrideová a další. Většina z nich však s blížícím se začátkem festivalu postupně odstoupila s tím, že od pořadatelů dostali zavádějící informace. Libanonsko-španělská skupina taneční toto pondělí, tedy dnes, zahájí 38. ročník festivalu Tanec Praha. V pražském divadle Ponec uvede inscenaci nazvanou Natural Order of Things od choreografa Gaye Nadera. Letos pozvali organizátoři choreografy a soubory ze Španělska, Francie, Itálie, Řecka, Belgie, Lotyšska a Ukrajiny, dále z Japonska, Izraela, Libanonu nebo z Kamerunu a Gvineji. Přehlídka potrvá do 23. června, kdy v hudebním divadle Karlín završí jeden z nejvýraznějších současných evropských choreografů Christos Papadopoulos. Nová skladba Koncept a gravitace pro soprán, flétnu, housle a trubku a recitátora od významného českého skladatele a dirigenta Petra Kotíka bude mít světovou premiéru 4. června ve Švandově divadle. Uvedena bude v rámci hudební talk show k Prague Philharmonia Nové východisko, kde zazní i průkopnické skladby Johna Cage a Mortona Feldmana. 84-letý Petr Kotík, který působí v New Yorku, přiblížil vznik nové skladby v úterý na vernisáži výstavy děl svého otce Jana Kotíka Absence of Conformism v galerii Cyprian Fine Art. Pražské jaro nám končí tento týden. Zítra se naposledy představí rezidenční umělkyně Barbara Hennigan, a to opět jako pěvkyně i dirigentka České filharmonie. Na programu jsou díla Charlesa Ivese, Josefa Haydna, Arnolda Schönberga či George Gershwina. Poslední vstupenky zbývají na tento i závěrečný koncert 4. června, kdy vystoupí Staatskapelle Dresden s dirigentem Danielem Gattim a čtveřicí pěvců v Requiem Giuseppa Verdiho. No a počasí bude tento týden proměnlivé. Po deštivém dnešku postupně ustává oblačnost a srážky. Denní teploty zítra vystoupají na 22 až 26 stupňů. To byly zprávy a ještě pokračuje vysílání Klasik Praha s Ditou Hrdeckou.
1: Jsme Klasik Praha.

Na Klasik Praha to teď je byla hudba Felixe Mendelssohna Bartoldyho. Slyšeli jsme první část z jeho symfonie číslo 2 zvané Chvalospěv. Hrál orchestr The Philharmonia, dirigoval Walter Weller. Teď Antonio Vivaldi a jeho koncert F-dur pro hoboj. Hraje Willem Weverka za doprovodu ensemble 18+.

Doznělo úvodní Allegro z koncertu Antonia Vivaldiho pro hoboj. Na ten hrál Willem Weberka a ensemble 18+ doprovázel. Teď nás čeká čtvrtá věta ze symfonie číslo 9 e-moll Ralpha Vaughana Williamse. BBC Symphony Orchestra řídí Andrew Davis.

Tak to byla monumentální hudba a symfonie číslo 9 E-moll Ralpha Vaughana Williamse. Hrál nám BBC Symphony Orchestra, řídil Andrew Davis. Teď si pustíme téma z počítačové hry Kingdom Come Deliverance 2. Autory jsou Jan Valta a Adam Sporka.

0: Klasik Praha.
1: Více než 500krát prodával Ivo Žídek svoji Mařenku za 300 zlatých ve Smetanově opeře Prodaná nevěsta. Chytrý a furianský chasník Jeník byl jeho celoživotní a nejznámější rolí, kterou zpíval od svých 25 až do 50. Více v dalším dílu pořadu Hudba podle kalendáře v premiéře tento pátek od 19 hodin. Těší se na vás Martina Klausová.
2: Hudba podle kalendáře. Události české i světové hudební historie.
3: Galerie a aukční dům Arthouse Hejtmánek vás srdečně zve na tradiční zahradní aukci, která se bude konat v naší galerii 4. června od 17 hodin. Před aukční výstavu si můžete prohlédnout od 21. května do 3. června. Vše na adrese GTH 2 Praha 6. Otevřeno denně od 11 do 18 hodin. Virtuální prohlídka na arthousehejtmánek.cz.
4: Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Kamenýto, no jistě. Kamenýto.cz. Dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen nebo dlažby. Zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu Kamenýto.cz vám zlepší náladu.
5: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
0: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech. Klasik Praha.

Dozněla hudba Mucia Clementiho Itala, který zakotvil ve Spojeném království britském. Soubor The Philharmonia vedl Francesco Davalos ve čtvrté větě jeho symfonie D-dur. Teď jiný Brit, a to Thomas Adès. Z jeho baletu Peklo nebo Dante si hrajeme část nazvanou Pokrytci. Los Angeleskou filharmonii řídí Gustavo Dudamel.

Tak to byla sugestivní hudba Tomase Adese v podání Los Angeleské filharmonie a Gustava Dudamela. Tato nahrávka získala cenu Grammy v roce 2024 jako nejlepší orchestrální snímek. Hráli jsme si z baletu Dante. Teď to bude naopak něco pro rozptýlení Walking the Dog, procházka s pejskem od George Gershwina.

Tak jsme se prošli s pejskem. Možná takový tip na dnešní podvečer bude hezky, aspoň tady v Praze na Smíchově je. George Gershwin a klarinetista Richard Hawley společně se Cincinnati Pops Orchestra. Milí posluchači, ode mě je to pomalu vše, co jsem měla na srdci, jsem řekla. Doufám, že vám čas ve společnosti Rádia Klasik Praha pěkně uplynul. Můžete samozřejmě zůstat naladěni na frekvenci 98,7. Od 19 hodin si vyslechnete pořad Slavná auditoria Jiřího Vejvody a od 20 hodin v koncertě bez smokingu to bude tentokrát hudba ruská. Modest Petrovič Musorgský, Skriabin, Rachmaninov a zase Skriabin. Hrát nám bude Jan Schulmeister, pianista, který za toto CDčko a nejen za to, za své výkony zkrátka, získal v téměř nedávno cenu BBC Music Magazine. Takže to bude určitě moc pěkný koncert večerní od 20 hodin. No a teď už vám posílám koncert pro housle, klavír a smyčcové kvarteto Ernsta Chaussona. No a hrát tam budou Daniel Hope, Lise de la Salle a Curišský komorní orchestr. Dita Hradecká vám přeje příjemný večer a těším se opět na slyšenou.

0: Švandovo divadlo uvádí
1: severskou komedii s prvky westernu i thrilleru
0: Ukrutně šťastní
1: dle románu Erlinga Jebsena.
0: My si tu lecos umíme vyřešit sami, to je první pravidlo.
1: A jaké je druhé pravidlo?
0: Žádný jiný není.
1: Ukrutně šťastní ve Švandově divadle.
2: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
3: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD Sea Lion 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
2: A tak to bude drahé.
3: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD Sea Lion 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
4: potisk trička, byla CZ.
5: Máte naladěno rádio Klasik Praha.
6: Slavná auditoria.
5: S Jiřím Vejvodou po světových hudebních síních.
7: Pohnutky, které mě vedou k tomu, že si vás pravidelně dovoluji zvát na hudební toulky světem, jsou různorodé. Pokaždé je však jejich cílem buď koncertní sál či operní dům, anebo hudební muzeum či festival. Jak a proč se zatím či o ním týden co týden společně vydáváme? Mám-li nezištně nabídnout pohled pod pokličku, na počátku je vždycky moje inspirace tím, co nacházím na webových stránkách čelných uměleckých agentur, zabývajících se klasickou hudbou. Tyto instituce tvoří primární zdroj mých informací, vždyť zastupují výkvět hudebních umělkyň a umělců naší doby, ať už pěvců či instrumentálních solistů, případně dirigentů či sbormistrů. Každý z nich právě dnes, anebo včera, či zítra někde vystupuje a je zajímavé se ponořit do pátrání po tom, kam je jejich management vyslal. Čím zaujal prostor, do něhož umělce deleguje, což kromě uměleckých souvislostí, například kvalit doprovázejícího orchestru a přirozeně i výše honoráře, bývá též několik dalších průvodních okolností, například prestiž koncertní síně či operního domu, či naopak jejich neobvyklost, exotika, nové obzory, nové trhy, chcete-li. Občas mě ale ke scénáři pořadu pro Rádio Klasik Praha přivedou i aktuality mého pracovního života. Například tuto sobotu 6. června 2026 budu pro stanici ČT Art opět komentovat přímý přenos finále Mezinárodní soutěže mladých hudebnic a hudebníků, nazvané European Young Musicians a pořádané každé dva roky. Podrobněji se o ní zmíním v závěru, protože si to po mém soudu zaslouží. Kde ale spočívá průsečík mezi tímto projektem a dnešním vydáním pořadu Světová auditoria. Pojítkem je prostor, ve kterém se bude toto soutěžení mladých nadějí evropské klasické hudby odehrávat. Pokaždé se koná v jiné zemi a tentokrát míří do Arménie, jmenovitě do jeho metropole Jerevan, kde sídlí budova Národního akademického divadla opery a baletu. Navštívme ji společně, protože její příběh v sobě skrývá mnoho zajímavostí, které z dálky nedoceňujeme. Nic přece neexistuje ve vzduchoprázdnu a tak i zmíněná stavba v sobě ukrývá kus arménské minulosti i současnosti. Neudiví, že během koncertní sezóny zde často zní ukázky z díla nejznámějšího arménského skladatele Arama Chačaturiana. A my si z pera tohoto skladatele na úvod našeho pořadu poslechneme třetí větu Allegro Briante z jeho koncertu pro klavír a orchestr. Hrát bude Mirka Pokorná, symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK, řídí Vladimír Válek.

Než vstoupíme do budovy Jerevanské opery a baletu, zkusme si alespoň letmo připomenout, co dnešní Arménii postupně utvářelo. Vždyť její dějiny jsou svým stářím úctyhodné a zároveň v poměrně nedávné minulosti úděsné. První státní útvar svého druhu vznikl na tomto území už roku 860 před naším letopočtem. Jeho název Urartu pocházel ze staroperštiny. Arménie jako země byla utvořena v prvním století a roku 301 se stala prvním státem, který přijal křesťanství jako své oficiální náboženství. A jak šel čas, nastala údobí, v nichž, obávám se, nezbylo Arménům, než se uchylovat ke své víře. Do jejich novodobé historie zasáhla v letech 1915 až 18 s neobyčejnou krutostí turecká genocida, která připravila o život 1,5 milionu obyvatel, což působí otřesně při srovnání s tím, kolik lidí dnes v této zemi žije. Je jich totiž jen dvakrát tolik. Z toho přibližně třetina v Jerevanu. Nedaleko od něj se až do výšky přes 5 000 kilometrů vypíná bájná hora věčného sněhu Ararat, u kterého podle Bible přistála Noemova archa. Jakkoliv se k ní Arméni úzce vztahují, leží už na tureckém území. Hranice s Tureckem se totiž nachází ve vzdálenosti pouhých 12 kilometrů od Jerevanu. Kdo ví, jak roku 1920 vnímali Arméni začlenění své země do Svazu sovětských socialistických republik. Mají v živé paměti nedávnou tureckou genocidu, nejspíš zároveň s úlevou i s rozpaky nad tím, jak nesourodým a neklidným útvarem byli teď pohlceni. Ať tak či onak, k 10. výročí této události bylo roku 1930 novými nositeli místní moci rozhodnuto, že kromě jiného bude v Jerevanu postavena rozměrná budova Národního akademického divadla opery a baletu. Jejím návrhem byl pověřen tehdy 52-letý architekt Alexander Tamadjan. Rodák ze vzdáleného Jekatěrenburku se roku 1923 usadil v Jerevanu, kde byl místní radnicí, jen o rok později schválen jeho územní plán města, které chtěl přetvořit z provinčního města v metropoli zasvěcenou průmyslu i kultuře. Do této koncepce budoucí sídlo operního a baletního umění zapadalo. A kde si vrchnost dupne, tam stavba probíhá v neobvyklém tempu. Základní kámen byl položen 28. listopadu 1930 a první představení se odehrálo už 20. ledna 1933. Od počátku bylo stanoveno, že kromě domácí tvorby tady budou znít i díla, která patří do Zlatého fondu světové klasiky. Brzy se proto na programu objevilo například Labutí jezero Petra Iljiče Čajkovského. Nám tento slavný baletní kus připomene scéna z prvního dějství, kterou zahraje Symfonický orchestr Slovenského rozhlasu v Bratislavě pod taktovkou Ondreje Lenarda.

Navzdory názvu Jerevanského domu, zasvěceného podle něj výlučně opeře a baletu, se v něm odehrávají také koncerty symfonického ražení. Vybízí k tomu prostorové rozvržení do dvou velkých sálů, pojmenovaných po velkých pojmech arménského hudebního života obecně a kompozičního umění zvlášť. Zcela samozřejmě nám zní název většího z těch sálů, Chačaturianova, který do svého hlediště pojme 1400 diváků. A zní v něm kromě jiného též symfonická hudba, nejednou v podání orchestru, který kdysi v tomto městě pomáhal zakládat druhý z velkých mužů místní hudby. Ten, po kterém se jmenuje jen o něco menší sál pro 1200 návštěvníků, tedy Alexander Spendiarian. A protože nám není příliš povědomí, stojí za to se u něj a u jeho života i díla na chviličku zastavit. Narozen 1871 na území dnešní Ukrajiny, přišel tento muž na svět dříve než Chačaturian, který ho ostatně považoval za svého předchůdce a učitele. K hudbě přilnul malý Alexandr velmi brzy, protože jeho maminka hrála doma na klavír a synek byl jeho zvukem uhranut. Bylo mu 7 let, když složil svou první skladbičku prý docela roztomilý valčík. Přesto byl později rodinou odeslán do Moskvy na seriózní vysokoškolská studia. Oborem mu byly přírodní vědy, k nímž si přidal ještě práva. Jenomže přitom hudby milovný Spendiarian stále docházel na soukromé hodiny klavíru a amatérské komponování.

až se roku 1896 jako 25-letý vydal do Petrohradu za skladatelem Nikolajem Rimským-Korsakovem. Ten byl jeho nadáním prý ohromen a povzbudil Alexandra k účasti na soutěžích, ve kterých se ověnčil Vavříny na čele s Glinkovou cenou. Postupně se propracoval i k dirigování, taktovku pozdvihl v Charkově, v Moskvě, v Oděse. Na čas se usadil na Krymu, kde se seznámil s velikány ruské kultury, kteří sem přijížděli za odpočinkem. S literáty Čechovem i Gorkým, ale především s pěvcem Šaljapinem nebo skladatelem Glazunovem. V roku 1924 se už jako 53-letý zralý muž i umělec usídlil Alexandr Spendiarian v Jerevanu, kde brzy sformoval 18členný symfonický orchestr, co by zárodek příští filharmonie. Alexandra Glazunova, o kterém padla zmínka, připomeneme teď částí z jeho cyklu Roční doby. Vybrali jsme léto a hrát bude Minnesotský orchestr, který řídí Edo de Bart.

Ve výčtu těch, kteří stáli v čele jerevanských filharmoniků, zaujme jedno čerstvé jméno. Je jím Konstantin Orbelian, narozený roku 1956 v San Francisku, ale díky svému rodinnému zázemí považovaný za arménsko-amerického dirigenta ruského původu. Jako vnímavého mistra taktovky jej ke spolupráci zvali pěvecké hvězdy, jako René Fleming či Dmitry Chvorostovský, což jsme mohli na vlastní oči i uši vychutnat na Krumlovském festivalu. Především po rozpadu Sovětského impéria a vzniku nezávislé Arménie zve Jerevanská národní akademie opery a baletu k vystupování špičkové soubory ze světa. Dva květnové večery roku 2024 patřily baletnímu evergreenu Giselle v podání Národního anglického baletu. K těmto zážitkům se v sobotu 6. června 2026 večer přidá finále Evropské soutěže mladých hudebníků, kterou organizuje Evropská vysílací unie v některém z členských či přidružených států. Tentokrát své síly poměří mladí zástupci 11 zemí, včetně naší republiky, vybraní národními porotami a během finále hodnocení mezinárodní porotou, která čelí náročné výzvě, jak poměřit výkon klavíristky s uměním houslisty, či dokonce talentů zaměřených na dechové nástroje. Ať už to dopadne jakkoli, jen vítěz vykročí ve stopách vítěze z naší země, jediného našeho vítěze, kterým se roku 2022, tehdy v Montpellier, stal Daniel Matejča. Nový laureát bude dekorován v Národním akademickém divadle opery a baletu v Jerevanu, kam jsme se takto v předstihu vydali. Daniel Matejča, tehdy jako 17-letý, si vítězství v Montpellier vydobil interpretací koncertu pro housle a orchestr číslo 1 A-moll Dmitrija Šostakoviče. A tak si na závěr dnešního pořadu poslechněme druhou větu z tohoto díla, a sice Scherzo. Daniela Matejču doprovodí Symfonický orchestr Českého rozhlasu pod taktovkou Tomáše Netopila.

0: léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
1: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
2: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
3: Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Kamenýto, no jistě. Kamenýto.cz. Dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen nebo dlažby. Zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu Kamenýto.cz vám zlepší náladu.
4: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta v ceně 69,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Posloucháte Klasik Praha.
7: Koncert bez smokingu vám přináší
6: Klasik Praha.
8: Dnešní koncert bez smokingu na Klasik Praha bude věnován solovému klavíru a hudbě ruských skladatelů. Protagonistou nahrávky bude mladý český klavírista Jan Schulmeister. Dosavadní kariéru tohoto českého pianisty zdobí vítězství v desítkách mezinárodních soutěží, mimo jiné César Franck Piano Competition v Belgii 2019, North International Music Competition Švédsko 2021, Manhattan International Competition ve Spojených státech 2022. K ním pak Jan Schulmeister v roce 2023 ve svých 17 letech přidal třetí místo z prestižní The Cliburn Junior Competition v americkém Dallasu. Pro své první solové CDčko si vybral díla ruských autorů konce 19. století, hudbu zakořeněnou v národní tradici, ale často i hledající a otevřenou podnětům z okolního světa. Konkrétně se jedná o díla Modesta Petroviče Musorského, Alexandra Skriabina a Sergeje Rachmaninova. Nejstarší z nich, Musorský, solitér bez hlubšího akademického vzdělání, výrazně posunul hranice hudebního vyjádření. Schulmeister nahrál jeho slavné obrázky z výstavy, v nichž skladatel provází posluchače imaginární výstavou svého zesnulého přítele, malíře a architekta Viktora Hartmana. Z Rachmaninovova díla si mladý pianista vybral půvabný klavírní cyklus Moment Musico opus 16, které Rachmaninov napsal v období hluboké existenční i tvůrční krize a ve spěchu. Jeho spolužák a neméně brilantní pianista Alexander Skriabin se v kompozici vydal cestou vizionáře a experimentátora, jak napovídá už jeho první klavírní opus, který napsal v 16 letech. A tento opus na nahrávce reprezentuje etída cismol opus 2 číslo 1. Ve svých pozdějších 5 preludiích opus 16 z roku 1895 pak Skriabin reflektuje všudy přítomný impresionismus Paříže konce 19. století. V tomto repertoáru Jan Schulmeister plně předvádí své kvality, virtuózní techniku a hluboké muzikantské cítění a já věřím, že díky jeho interpretačním schopnostem a působivému repertoáru strávíte příjemný večer.
6: Koncert bez smokingu
7: na Klasik Praha.

0: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.
1: Sponzorem pořadu je galerie a aukční dům Arthouse Hejtmánek. Výstavy, aukce, nákup a prodej výtvarného umění, starožitností a designu. www.arthousehejtmánek.cz.
2: Hudba stříbrného plátna.
0: Nejlepší filmové melodie.
3: Dobrý poslech Rádia Klasik Praha přeje Nikola Bojčev. Vítám vás u dalšího dílu pořadu Hudba stříbrného plátna. Dnes se společně vydáme po stopách herečky, která měří sice jen 157 cm, ale svým talentem a energií si podmanila celý Hollywood. Je to Oscarová Sally Field. Začneme filmem z roku 1979, který ze Sally Field udělal definitivně prvoligovou herečku a vynesl jí prvního Oscara. Drama Norma Rae vypráví příběh obyčejné dělnice z textilky, která se vzepře systému. Autorem hudby je David Shire, který je vedle orchestrálního soundtracku taky spoluautorem ústřední písně s názvem It Goes Like It Goes. I ta získala Oscara.

Po dramatu Norma Rae z roku 1979 se přesuneme o 10 let dál na americký jih, do malého městečka v Louisianě. Na řadě je snímek Ocelové magnolie. Hudbu k tomuto skvělému dramatu složil legendární francouzský skladatel Georges Delerue. Jeho úkolem bylo hudebně vybalancovat humor a tragédii. Delerue sadil na kombinaci tradičních jižanských prvků, akustické kytary a jemných smyčců, které filmu dodávají hřejivou, ale nostalgickou atmosféru. Sally Field zde exceluje v jedné z nejsilnějších scén kinematografie, jejím monologu na hřbitově. Traduje se, že režisér Herbert Ross tehdy nechal kamery běžet na jeden zátah a Delerueova hudba v této scéně záměrně ustupuje do pozadí, aby vynikl žal matky.

Ladíte Rádio Klasik Praha. Na začátku 90. let minulého století Sally Field šokovala diváky v napínavém mrazivém thrilleru podle skutečných událostí. Jako americká matka uvězněná v Iránu bojovala o svobodu pro sebe a své dítě. Snímek nese název Bez dcerky neodejdu. O napínavý a emočně vypjatý hudební doprovod se postaral mistr filmové hudby Jerry Goldsmith. Goldsmith vytvořil velmi progresivní elektronicko-orchestrální partituru. Použil rané syntezátory v kombinaci s tradičními etnickými nástroji, což v divákovi vyvolává intenzivní úzkostní pocit, jaký prožívala hrdinka Betty v podání Sally Field.

pořadu Hudba stříbrného plátna mluvíme o herečce Sally Field. Zvolníme u komedie Táta v sukni. Sally Field sice hrála onu vážnou matku, ale bez její skvělé souhry s Robinem Williamsem by tenhle film nikdy nefungoval. Skladatelem soundtracku byl překvapivě Howard Shore, který později složil hudbu také k Pánovi prstenů. Pro Tátu v sukni vytvořil hravou a elegantní orchestrální hudbu. Nicméně soundtrack se stal slavným především díky geniálnímu zakomponování popových a rockových hitů.

A před námi je dnes už ikonický příběh Forrest Gump. Sally Field si zde zahrála sice nevelkou, ale naprosto klíčovou roli. Forrestovu milující matku, která mu dala ty nejlepší rady do života. Mimochodem, Sally Field je jen o 10 let starší než Tom Hanks, představitel titulní role. Soundtrack Forrestu Gumpovi je jedním z nejprodávanějších filmových alb všech dob. Skládá se ze dvou částí. Nesmrtelných hitů 60. a 70. let a nádherné orchestrální hudby Alana Silvestriho, který za svoji práci získal nominaci na Oscara. Slavné pírkové téma, které otevírá i zavírá film, je symbolem filmu.

A jdeme do finále. V roce 2026 měl premiéru snímek Pozoruhodně bystrá stvoření, podle knižní předlohy z pera Shelby Van Pelt. Herečka Sally Field se ujala hlavní role příběhu o ovdovělé ženě, která najde nečekané přátelství s neobyčejně inteligentní chobotnicí v akváriu. O hudbu se postaral skladatel a multiinstrumentalista Dixon Hinchcliffe, který hraje na kytaru, housle, banjo a klavír a je zakládajícím členem kapely Tindersticks. Ukázkou jeho práce se pro dnešek loučím. Nikola Bojčev přeje dobrý poslech a těším se příště.

0: Výroba stříbrného plátna.
1: Sponzorem pořadu je galerie a aukční dům Arthouse Hejtmánek. Výstavy, aukce, nákup a prodej výtvarného umění, starožitností a designu. www.arthousehejtmánek.cz.
2: Tohle je Klasik Praha.